0: Muž posléze přišel o řidičský průkaz. Rodina, veřejnost, umělci i politici se naposledy rozloučili ve velké obřadní síni krematoria v Pražských Strašnicích s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ten zemřel v neděli ve věku 86 let. Takhle na něj zavzpomínal ministr kultury Otto Klempíř.
1: Já jsem ho vnímal jako člověka, který dokázal lidi opravdu na jedné straně nesmírně rozdrážit, na druhé straně obrovsky nadchnout a spojit vlastně tím, že aplikoval do kultury svoji osobní nekompromisní statečnost. A to jako bylo na něm to nejcennější.
0: Pohřeb se uskutečnil se státními poctami. Součástí posledního rozloučení byla státní vlajka, státní hymna i čestná stráž. Na závěr obřadu zazněly 3 čestné salvy. Italská vláda odmítla výzvu Španělska, aby do neděle ukončila hraniční kontroly zavedené na leteckých a námořních spojích ze Španělska kvůli masivnímu příchodu migrantů do Ceuty minulý týden. Řím to označil za ultimátum, trvání kontrol však zřejmě zkrátí. Španělská vláda se domnívá, že opatření je neodůvodněné, protože žádný z migrantů, kteří přišli do Ceuty, se nedostal do schengenského prostoru. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán v saúdském hlavním městě Riádu podepsali obranou dohodu, píše agentura Reuters s odvoláním na pákistánské ministerstvo zahraničí. Dohoda by měla podle ministerstva prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu. Nový fotbalový stadion za Lužánkami v Brně by podle ministerstva kultury mohl mít zamýšlených 37 metrů, pokud se jeho návrh upraví tak, aby nenarušoval chráněné výhledy na město. Vyplývá to z vyjádření mluvčí rezortu Barbory Šťastné. Radní Brna pro sport Tomáš Aberl ve čtvrtek uvedl, že odbor památkové péče ministerstva stadion o navrhované výšce 37 metrů nepovolí.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V sobotu nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Foldina chce zpátky domů. Vysoké teploty se bleskově vrátí a Lukáš Haraslín je na odchodu ze Sparty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Poslanec Jaroslav Foldina chce zvrátit rozhodnutí soudu, který jej vykázal z vlastního domu, řekl veřejnoprávnímu rozhlasu. V červenci Foldinu vykázala na 2 týdny policie, údajně poté, co měl napadnout svou ženu. Policisté mu tehdy zakázali manželku kontaktovat a zabavili několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastnil. Soud koncem července vykázání prodloužil. Od vysokých teplot si podle meteorologů odpočineme jenom krátkou dobu. Už od neděle má rtuť teploměrů šplhat na supertropické hodnoty a naměřit bychom mohli opět 35. Meteorologové kromě velké zátěže na lidský organismus kvůli horku varují dál před vznikem požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Tato výstraha zmenšuje oblast rizika vzniku a šíření požáru pro část jižních Čech, oblast Českomoravské vrchoviny v důsledku srážek z předcházejícího období a snižuje stupeň nebezpečí pro jižní Moravu. Od neděle 9.8. se pravděpodobně místy vrátí horké počasí. Výstrahy budeme dále upřesňovat.
1: V úterý přes naše území přejde studená fronta. Podle dosavadních modelů by ale měla být slabší a ochlazení jen přechodné. Policie od začátku června eviduje 236 případů, kdy jeli lidé na kole nebo koloběžce pod vlivem alkoholu. To je o 70 případů více než za stejné období loni. Řidičům nemotorových vozidel přitom hrozí tučné pokuty.
3: Většina přestupků se odehrává v centru měst. Koloběžky nebo kola totiž často lidé používají pro návrat z nočního tahu z barů a hospod. Nejvíce takových případů policisté odhalili ve Středočeském kraji. Třeba v hlavním městě zaznamenali naopak pouze 2. Za jízdu na kole či koloběžce pod vlivem alkoholu nebo drog hrozí řidiči pokuta v rozmezí od 2 500 do 20 000 korun. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Ukrajinský prezident Zelenský přiletěl na návštěvu Srbska, kde je poprvé od nástupu do úřadu. Bělehrad odmítal zavést sankce na Rusko. Fotbalovou Spartu by mohl opustit kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník má podle médií nabídku ze saudsko-arabského celku Al-Fatih a od pražského klubu dostal svolení k odchodu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také v sobotu nás čekají letní teploty, bude jasno až polojasno, nejvyšší je denní mezi 26 až 30 stupni. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V Tanvaldu útočník pobodal lidi. Okamura chce vyhošťovat a Italové odmítají výzvu Španělska. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V Tanvaldu na Jablonecku odpoledne v pátek útočník pobodal několik lidí. Podle záchranářů jsou zraněni 3 lidé, 2 muži a 1 žena. 2 z nich byli převezeni do nemocnice v kritickém stavu. Navíc jedna žena byla zasažena slzotvorným plynem. Policie podezřelého bezprostředně po činu zadržela. Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura míní, že by měl být z Česka vyhoštěn ukrajinský občan, který se o něm vulgárně vyjádřil ve svém videu na Facebooku. Okamura také upozornil na jeho nebezpečnou jízdu po dálnici D1 a muž posléze přišel o řidičský průkaz. Rodina, veřejnost, umělci i politici se naposledy rozloučili ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ten zemřel v neděli ve věku 680 let. Takhle na něj zavzpomíná ministr kultury Otto Klempíř.
2: Já jsem ho vnímal jako člověka, který dokázal lidi opravdu na jedné straně nesmírně rozdrátit, na druhé straně obrovsky natchnout a spojit vlastně tím, že aplikoval do kultury svoji osobní nekompromisní statečnost. A to jako bylo na něm to nejcennější.
1: Pohřeb se uskutečnil se státními poctami. Součástí posledního rozloučení byla státní vlajka, státní hymna i čestná stráž. Na závěr obřadu zazněly 3 čestné salvy. Italská vláda odmítla výzvu Španělska, aby do neděle ukončila hraniční kontroly zavedené na leteckých a námořních spojích ze Španělska kvůli masivnímu příchodu migrantů do Ceuty minulý týden. Řím to označil za ultimátum, trvání kontrol však zřejmě zkrátí. Španělská vláda se domnívá, že opatření je neodůvodněné, protože žádný z migrantů, kteří přišli do Ceuty, se nedostal do schengenského prostoru. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán v saúdském hlavním městě Riádu podepsali obranou dohodu. Píše agentura Reuters s odvoláním na pákistánské ministerstvo zahraničí. Dohoda by měla podle ministerstva prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu. Nový fotbalový stadion za Lužánkami v Brně by podle ministerstva kultury mohl mít zamýšlených 37 metrů, pokud se jeho návrh upraví tak, aby nenarušoval chráněné výhledy na město. Vyplývá to z vyjádření mluvčí rezortu Barbory Šťastné. Radní Brna pro sport Tomáš Aberl ve čtvrtek uvedl, že odbor památkové péče ministerstva a stadion o navrhované výšce 37 metrů nepovolí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Foldina chce zpátky domů. Vysoké teploty se bleskově vrátí a Lukáš Haraslín je na odchodu ze Sparty. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Poslanec Jaroslav Foldina chce zvrátit rozhodnutí soudu, který jej vykázal z vlastního domu, řekl veřejnoprávnímu rozhlasu. V červenci Foldinu vykázala na 2 týdny policie, údajně poté, co měl napadnout svou ženu. Policisté mu tehdy zakázali manželku kontaktovat a zabavili několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastnil. Soud koncem července vykázání prodloužil. Od vysokých teplot si podle meteorologů odpočineme jenom krátkou dobu. Už od neděle má rtuť teploměrů šplhat na supertropické hodnoty a naměřit bychom mohli opět 35. Meteorologové kromě velké zátěže na lidský organismus kvůli horku varují dál před vznikem požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Tato výstraha zmenšuje oblast rizika vzniku a šíření požáru pro část jižních Čech, oblast Českomoravské vrchoviny v důsledku srážek z předcházejícího období a snižuje stupeň nebezpečí pro jižní Moravu. Od neděle 9.8. se pravděpodobně místy vrátí horké počasí. Výstrahy budeme dále upřesňovat.
1: V úterý přes naše území přejde studená fronta. Podle dosavadních modelů by ale měla být slabší a ochlazení je nepřechodné. Policie od začátku června eviduje 236 případů, kdy jeli lidé na kole nebo koloběžce pod vlivem alkoholu. To je o 70 případů více než za stejné období loni. Řidičům nemotorových vozidel přitom hrozí tučné pokuty.
3: Většina přestupků se odehrává v centru měst. Koloběžky nebo kola totiž často lidé používají pro návrat z nočního tahu z barů a hospod. Nejvíce takových případů policisté odhalili ve Středočeském kraji. Třeba v hlavním městě zaznamenali naopak pouze 2. Za jízdu na kole či koloběžce pod vlivem alkoholu nebo drog hrozí řidiči pokuta v rozmezí od 2 500 do 20 000 korun. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Ukrajinský prezident Zelenský přiletěl na návštěvu Srbska, kde je poprvé od nástupu do úřadu. Bělehrad odmítal zavést sankce na Rusko. Fotbalovou Spartu by mohl opustit kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník má podle médií nabídku ze saudsko-arabského celku Al-Fatih a od pražského klubu dostal svolení k odchodu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také v sobotu nás čekají letní teploty, bude jasno až polojasno, nejvyšší je denní mezi 26 až 30 stupni. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. To mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: sobotní ráno, národe, my vás zdravíme tady z Frekvence 1. Myslím si, že lepší probuzení než vlastně Eric Carmen a Hungry Eyes, připomenutí hříšného tance a ta legendární lechtací scéna. Líp jsme ani začít nemohli. Je tady 6. hodina, se mnou už ve studiu i Kačenka Vavřínová a to značí jediné.
1: 6 hodin, Frekvence 1 zprávy.
0: No, jak už bylo řečeno, Kačenka je připravena na svém místě a pro vás naservíruje čerstvé zprávy. Hezké ráno.
2: Je to tak, dobré ráno. Policie vyšetřuje násilný trestný čin v Tanvaldu. Španělsko chce kontrolovat na hranicích spoje z Itálie a provoz je klidný bez kolon. Policie vyšetřuje násilný trestný čin, který se stal včera odpoledne v Tanvaldu na Jablonecku. Bodná zranění při něm utrpěli 3 lidé, z toho 2 muži a 1 žena. 2 zranění jsou v kritickém stavu. Navíc 1 žena byla zasažena slzotvorným plynem. U ní stačilo ošetření na místě. Policie útočníka bezprostředně po činu zadržela. Občanům proto již nehrozí žádné nebezpečí. V Pardubicích vrcholí sportovní park, jeho tečkou bude zítřejší návrat kolečkových bruslí do ulic města.
3: Pardubice na bruslích je jedna z nejtradičnějších sportovních akcí ve městě. První výšťka se jela už před 23 lety. Dopravní ruch akce zasáhne jen v menší míře, protože začíná až ve večerních hodinách. Start 10-kilometrové jízdy je v obchodní zóně u chemické průmyslovky s úderem 20. hodiny. Doprovodný program ale v místě startu začíná už v 19:30. Chybět nebude slalom mezi kužely, ochutnávka sportovní výživy a nebo možnost nechat si zkontrolovat před jízdou brusle. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Španělská vláda nařídila zavést od soboty hraniční kontroly v případě spojů z Itálie. Oznámilo to podle agentur ministerstvo vnitra. Madrid se ke kroku rozhodl potom, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal zavést po masivním příchodu migrantů do severoafrické Seuty minulý týden. Španělská vláda se domnívá, že opatření je neodůvodněné, protože žádný z migrantů, kteří přišli do Seuty, se nedostal do schengenského prostoru na evropském kontinentu. Fotbalisté Liberce zvítězili ve 3. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a připravili nováčkovi soutěže první porážku. O výhře Slovanu rozhodl po hodině hry slovenský záložník Patrik Dulaj. Brňané tak nenavázali na výtečný start do ligy, kdy zdolali Spartu a remizovali v Plzni. Naopak Liberec se rehabilitoval za domácí porážku s Teplicemi a po výhře v Plzni zvítězil i ve druhém utkání na soupeřově hřišti.
1: Frekvence 1.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme maxima kolem 24.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: A krátce po 6. míříme na silnice.
5: Aktuálně provoz na všech dálnicích jede plynule a bez jakéhokoliv zdržení a kolon. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Vstáváte s Frekvencí 1, slovo už má Tomáš Fíla.
0: Tak to já jsem si ale zapnul mikrofon takhle po ránu, že jo? Protože jinak by to bylo pro mě takové velmi příjemné ráno, ale mě teď napadla jedna myšlenka, jo? Je 6 hodin ráno. Co musí člověk dělat, aby nás vlastně mohl poslouchat?
2: No, tak...
0: Protože jako předpokládám, že jako šílenci typu Frekvence začíná vysílat! Pojďme si to zaprout, mámo, budík nám tady zinčí. Takže takových bude opravdu jenom málo. Takhle, jestli mezi vámi nějaký takový je, tak nám určitě dejte vědět, my vám speciálně osobně pogratulujeme, ale napadá mě, že to budou nějaké jako čerpací stanice.
2: Řidiči,
0: samozřejmě za volantem, to je jasný. Potom popláři asi ne. Ty jezdí vzadu, že jo? Tam nemají rádio vzadu.
2: Ale někdo musí řídit to auto přece.
0: Jo, takhle, takže ten
2: řidič.
0: Takže zase řidiči. No. Nemocnice, policajti. Místo služební vysílačky, že by ladili jako frekvenci. Hasiči.
2: Jakože zapni rádio, vypni starosti.
0: Zapni rádio, vypni. Takže přátelé, nás by zajímalo, co děláte, že posloucháte, že nás právě teď posloucháte. Napište nám to na 736-304-44. No, proč se my posloucháme? Není to proto, že bychom se natolik moc milovali, ale protože pro vás máme to nejlepší z muziky. Takže všem ještě jednou krásné ráno.
2: Hezkou sobotu.
1: Frekvence 1.
4: A Tomáš Fíla.

Talking na frekvenci 1, máme přesně 17 minut po 6. No a to znamená, že se budeme věnovat vašim vzkazům. My jsme tady ráno s Kačenkou otevřeli takové téma, že nás vlastně zajímá, co děláte, že nás posloucháte, protože jsme jako došli k závěru, že není možný, aby si někdo nařizoval budíka kvůli tomu, že začíná vysílat frekvenci 1. Pokud ale mezi vámi takový krásný šílenec je, tak nám určitě dejte vědět na 736 304 444. Ale už nám tady začaly chodit první vzkazy. Napsal nám Jirka: dobré ráno, jedu na chatu pracovat, tak jsem si přivstal, abych tam byl brzo. Mám to 200 kilometrů, mějte se fajn. Jiříku, a my tady pro tebe máme takovou speciální písničku, ta je opravdu jenom pro tebe.

0: práce, jak se říká, jde od ruky, ať se daří, protože samozřejmě něco si udělat na své chatice, to je takový to Krakonošovo, že jo, to máme všichni moc, moc, moc rádi. No a ještě nám napsal jeden náš posluchač a ten se nepodepsal, ale píše: Čusek susedia, co Jareček dělá? Bramborový salát, k tomu budu mít sekanou polévku a dezert na víkend. Nedám ovoňat ani ochutnat. No tak teda, Jarečku, není to škoda se takhle nepodělit? Co? Odkud jste? Možná, že nás posloucháte někde za rohem, tak že byste přinesli, tak že bychom si tady počmáchli trochu, pochrochtali po ránu. No, dobré by to bylo. V každém případě to nejlepší z muziky za malou chvíli. Mrkneme také na silnice, ale do té doby si dáme třeba Roxety, chyby nebude ani Kalet nebo Lucka Bílá.
1: Vlej baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů kteří cestovali s ním.
2: Najděte.
3: Pan Play originál série se vrací.
4: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
3: Nová mise.
2: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
3: Nová výzva.
5: Ono se vždycky něco stane.
3: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Pan Play.

0: Afternoon a skupina Roxette na Frekvenci 1. Máme tady přesně půl sedmou a se mnou opět ve studiu krásná, svěží a vždy připravená Kateřina Vavřínová.
1: Dobré ráno, počet případů lymské boreliozy v Česku letos extrémně vzrostl. Jak píší novinky.cz, podle dat se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo přes 8 tisíc lidí. Policie zná totožnost muže nalezeného tento týden u základny zdravotnické záchranné služby v Temném dole v Krkonoších. Jedná se o cizince, údajně Poláka, uvedla bez dalších podrobností policejní mluvčí Šárka Pižlová. A policie musela zasahovat na jednom z polských koupališ. Do vody se totiž vydala žena se dvěma hroznější královskými ovinutými okolo šíje. Uvedla to zpravodajská televize TVN24. Zásah policejní hlídky vedl k tomu, že hroznější skončili v teráriu, zatímco ženě hrozí oplétačky z úřady.
0: Já ale vůbec nechápu, proč, když jako hrozný se může přehrát, že jo? Tak už šla prostě jenom schladit a chudák, oni zase zavřou do terárka. No je to normální?
1: Přesně, ona takhle myslí na dobro zvířat, paní.
0: Je to tak, pojďme na dopravu.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A aktuálně se nikde nezdržíte.
3: Aktuálně provoz na všech dálnicích jede plynule a bez jakéhokoliv zdržení a kolon. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: No a my samozřejmě pokračujeme v tom sobotním ránu. Vy nám píšete, tak pojďte, kde nás všude posloucháte. Děkuji vám, že jste s námi. Těšila jsem se, až se ozvete. Fakt, dostal mě kašel, ale nemám astma. Bydlím v centru Prahy a je to těžký i v noci vedro. Přeji všem posluchačům i vám krásný víkend. Peťo, no děkujeme mnohokrát a pojďme na další vzkaz. Ahoj, tak já vás poslouchám v práci na vrátnici. No jo, na vrátnici jsme zapomněli.
1: Pravda, na to jsme zapomněli.
0: Vrátní a hlídači. Poslouchám vás v práci na vrátnici, kde se musí v sobotu i v neděli hlídat. Jinak zdravím všechny dobré lidičky. No, tak to zdravíte i nás dva.
1: To zdravíte správně.
0: To zdravíte správně. A my posíláme ty pozdravy samozřejmě všem našim posluchačům. Monika, děkujeme, Mončo, tak užívejte. A my k tomu teď přidáme jednu obrovskou pecku. George Michael, tehdy ještě vlastně neznámý zpěvák, ale tahle kapela z něj udělala prostě světovou star. A víš, kde se to odehrálo? Víš, kde se to stalo? Víš, kde se vlastně z George Michaela, kde ho začal svět brát jako fakt jako pána Boha?
1: Netuším.
0: Když jeli, právě když skupina Vem jela na své turné do Asie a totálně jí pobouřila, jako pobouřila, myslím, v tom dobrým, jako rozvířila to tam, hrozně se o ní mluvilo, hrozně se o ní psalo a díky tomu vlastně oni, když se vrátili po turné do Spojených států, tak už bylo jasný, že se nevrátil ten samý George Michael. Už najednou patřil do té absolutní pěvecké elity. No a my si je teď dáme tady u nás na Frekvenci 1. Wake me up before you go-go!

0: sebe vnučku. Tak jsem si přivstala na rychlý úklid, dokud spí. Pak něco spíchnout k obědu. To mě zajímalo, co budete vařit dobrýho. A už si spolu jen užívat hezký den. Přeji vám všem i posluchačům jen to nejlepší. Jana z Benešova. Janičko, my děkujeme. No a když jste na nás takováhle milá a hezky jste nám to napsala, tak my vám teď posíláme vohnouty. A nejen vám, samozřejmě všem, takže krásné sobotní ráno. Je tady Svaz českých bohémů a myslím si, že takhle to rozproudí po ránu rozhodně stojí za to.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj, zatáčky, tuší se svět, jsem na sračky, vedle mě zvrací.

844. Co právě děláte, že jste společně s námi, tedy s frekvencí 1? My za to děkujeme, připravujeme také aktuální čerstvé zprávy. Za malou chvíli už bude 7. hodina a do té doby jen to nejlepší z muziky. Rozhodně zazní třeba Lucie, ona ví. No a také si dáme Cyrila, to vše už za malou chvíli.

0: že bude ráno. Ono už ráno je a to sobotní. Máme tady krátce před 7 hodinou a příští hodince třeba Xindl X a Mirka Miškéchová.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět.
0: Cudzinka v tvojej zemi. Klasika, která rozhodně ve vysílání našeho rádia nemůže chybět, stejně tak jako Loreen, Euforie.

0: patří ke každému létu a myslím si, že tenhle zpěvák se opravdu nikdy z té letní sezóny hitů prostě nestratí. To je stálice, která nechybí ani ve vysílání našeho rádia.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a to značí jediné. Se mnou už ve studiu připravená Kačenka Vavřínová. Hezké ráno.
2: Hezké ráno. Vrcholí Prague Pride. Řidiči musí počítat s uzavírkami. Střídání zimního a letního času má trvat 5 let a pozor dejte na D1 směrem na Polsko. Dnešní průvod festivalu Prague Pride dočasně omezí dopravu v centru Prahy. S uzavírkou musí počítat řidiči mezi 12. a 16. hodinou v okolí Václavského a Staroměstského náměstí, Dvořákova nábřeží nebo Hlávkova mostu. Letos se změní i cíl průvodu, řekl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Účastníci projdou ulicí Na Příkopě, kolem Prašné brány, Celetnou na Staroměstské náměstí a dále pak kolem Právnické fakulty na Dvořákovo nábřeží a přes nábřeží Ludvíka Svobody, Těšnov a Hlávkův most až na ostrov Štvanice. Trasa se tak proti minulým ročníkům změní, neboť dříve průvod končil v Letenských sadech.
2: Po změněných trasách pojedou také některé linky městské hromadné dopravy. Počet případů lymské boreliozy v Česku letos extrémně vzrostl. Jak píší novinky.cz, podle dat se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo 8108 lidí. V červenci přibylo v průměru 90 nakažených každý den. Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný. Podle něj má posun dopad na zdraví. Požaduje, aby odpovědný rezort v Evropské unii vyjednával o zrušení letního a ponechal jen zimního času. Hokejisté mistrovských Pardubic vstoupili vítězně do přípravy na nový extraligový ročník, když v České Třebové porazili Žilinu 3-2. Dynamo ještě v polovině utkání prohrávalo 0-2. Následně ale utkání otočilo. Vítězný gól vstřelil v 50. minutě útočník Robin Kaplan.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Sobota bude slunečná, nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě naměříme maximálně 24, na horách teploměry ukážou maxima kolem 18.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dálnice jsou vesměs průjezdné bez zdržení. Pozor ale na D1 na 214. kilometru směrem na Polsko. Překáží tam porouchané auto. Tak opatrně a šťastnou cestu s frekvencí 1. Ze zpráv je to vše, vy vstáváte s Tomášem Fílou.
0: No a samozřejmě my vás zdravíme tady od mikrofonu našeho rádia, vašeho rádia, protože samozřejmě my jsme tady společně s vámi a tento týden nás čeká jeden významný astronomický ukaz. Tušíš, o jaký jde?
2: Vím. Já si myslím, že jsou dokonce dva.
0: Jak dva?
2: No jsou...
0: Já vím o jednom. Jak to, že víš o dvou?
2: No tak... Zatmění slunce.
0: Ano.
2: No a pak...
0: Tak o tom vím já.
2: No.
0: Tak to je ten můj.
2: A
0: tak...
2: pak Perseidy, ty mají vyvrcholit 12. srpna.
0: I Perseidy mají vyvrcholení a vy samozřejmě ho můžete mít společně s námi tady u nás na frekvenci 1. Stejně tak jako Perseidy k vám budeme posílat jen to nejlepší z muziky a samozřejmě v téhle hodince nás čeká čekají nejen vaše vzkazy, kde všude nás posloucháte, co zrovna děláte, ale mrkneme i na to, kdy kam vyrazit a abyste právě tenhle ten speciální astronomický ukaz co nejlépe viděli. No a my už jdeme samozřejmě na to nejlepší z muziky, takže krásné ránko!
2: Pěkné ráno!
1: Frekvence 1
4: a Tomáš Fíla.

sedmé hodně raní a vzkazy od vás. Jdeme na ně samozřejmě. Takže pojďme. Dobrý den, dobré ráno. Frekvenci 1 posloucháme při rozvážce novin a dopisů. No jo, kameloti, dopisy. Takže pošťáci vlastně by se dalo možná dneska říct, ne? Zdravíme všechny pošťáky do celé republiky. Další vzkaz od Pavči z Kroměříže. Ahoj, žehlím za chládečku a poslouchám vás moc ráda. No jo, takové to ranní požehliníčko, že? Proč si neuděláte hned ráno tou žehličkou doma trochu teplo? Ahojte, my posloucháme už od 5 hodin. Od 5? Tejo, vy jste vstávali ještě dřív než my. A přitom vážeme v květinářství svatební květiny. O, takže významný den. Takže předpokládám, že to asi budou dámy. Tak dámy, děláte krásnou práci a věřím, že nevěsta z toho bude mít určitě obrovskou radost. Napsala nám také Alča. Máme softbalové soustředění a já se starám o strávníky. Takže příprava snídaně. Zdravím Frekvenci 1. Tak Alčo, a tím chutná a dejte jim tam k tomu něco sladkýho, ať to prostě dneska vyhrajou, jo? Děkujeme! Ranní běh, mějte se hezky. Pavel, tak pozor, a Pavel nám napsal 6.07. Pavel chodí běhat v 6. Takže Pavle, vy děláte něco pro své zdraví, k čemu my dva s Kačenkou se nikdy nemáme šanci dokopat. No, pojďme dál. Samozřejmě posloucháme Frekvenci 1. Radka napsala nám tady poslední vzkaz, teď uděláme, ale máme jich tu od vás dost a probereme určitě všechny. Dobré ráno, já se zrovna chystám do práce a přitom poslouchám Frekvenci 1. Za chvilku budu vyjíždět a to vás budu poslouchat i v autě. V práci nemůžu mít puštěné rádio, tak si to musím užít teď ráno, jinak pracuji už 32 let v sociálních službách. Zdraví Ela. Elo, děkujeme. A děkujeme, že děláte právě takovouhle práci a to, že nás nemůžete poslouchat v práci, tak si to vy nahradíte třeba po, co říkáte. A my pro vás, pro všechny posíláme jen to nejlepší z muziky. Nebojte, vašim vzkazům se ještě budeme věnovat a jdeme na Fun Factory. Dáme si také divokýho Billa nebo právě teď tady u nás na Frekvenci 1 Martin Garrix a Ed Sheeran. Tak tohle rozhodně stojí za to. Pojďte si to užít, hezké vstávání.

0: Fun Factory na Frekvenci 1. Máme minutku do 7:30 a ještě míříme k vašim vzkazům. Dobré ráno, vstáváme, jedeme na chatu, přivezou nám ledničku, chystám snídaní do auta, kávu a jídlo sebou. Radka, vy jste fakt miláčci, jak nám takhle krásně píšete. Dobré ránko, my vás posloucháme z práce a moc vás zdravíme. Prodavačky z řeznictví Žabčice. No tak zdravíme do řeznictví. Taková jitrnička. Je, já neměl dlouhou jitrnici, já bych si... No, pojďme dál. Hrozně bych si dal, holky, zdravíme, samozřejmě. Vezu přítele Marka na triatlonový závod. Vůbec na něj netrénoval. Tak to je, jako kdybyste tam vezla mě. No, je to 1,5 kilometru plavání, 33 kilometrů single track na kole a 10 kilometrů běh. No tak hlavně, abyste si ještě měla koho odvést domů, že? Zdravíme, Julčo, díky moc za vaše vzkazy. No a protože je tady půl, tak to značí jedno jediné.
1: Dobré ráno, z českých řek mizí voda. Jak píše iDnes.cz, na největší české přehradě Vltavském Orlíku chybí oproti běžné výšce 10 metrů vody. Do Orlické přehradní nádrže přitéká nejméně vody od roku 1982, tedy za 44 let. A pokud nezačne vydatně pršet, každý další týden klesne hladina o další metr. Španělská vláda rozhodla zavést od soboty hraniční kontroly spojů z Itálie potom, co Řím odmítl zrušit své kontroly, informovali včera večer média. Silničáři zavřou Lochkovský a Komořanský, někdy taky nazývaný Cholupický tunel na Pražském okruhu. Na víkend od 8. do 9. srpna tady naplánovali nezbytné práce na údržbě a kontrole technologií.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Aktuálně se nikde nezdržíte, zpozorněte ale stále na dálnici D1 na 214. kilometru směrem na Polsko. Překáží tam porouchané auto. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu ve společnosti Frekvence 1.
0: No a já jenom doplním, že zprávy, bleskové zprávy si pro nás připravila Kateřina Vavřínová. Já jsem tě vlastně ani neuvedl.
1: Já jsem u sebe taky ne.
0: Já jsem byl tak rozhozený z těch našich posluchačů, mile rozhozen, a můžete nás rozhazovat takhle dál 736 300 444. To je telefonní číslo sem k nám. Napište nám, co jste dělali, jestli jste nás poslouchali už od 7, anebo...
1: Od pěti.
0: Jako ten rychlošlapka, že jo, ten běžec takovej, no. Ale v každém případě můžete nám napsat i vy, kteří jste jako normální a probouzíte se až jako teď, jo. Jako, já si myslím, že my dva s Kačenkou jsme takový trošku jako raní lenochodi, že pro nás by ideálně raní show na Frekvenci 1 měla začínat, co, Kačí? 10., 11.
1: A tak ta 8. by se taky už zvládla.
0: Dobře, ale to bychom se museli hodně hecnout teda jako.
1: Tak.
0: Máme tady 7:30 a přidáváme to nejlepší z muziky. Loreen, Krištof, anebo právě teď I Like Chopin, Gazebo.

Je to neuvěřitelné, ale i minutu po 7:45 nám stále píšete, co vlastně děláte, když posloucháte Frekvenci 1. My vás posloucháme s tátou už od 7 a momentálně jedeme na závody TFA. No a já jsem si zjistil, co to znamená. To jsou hasičské silové a vytrvalostní závody. Takže dneska vás čekají údery kladivem, přenášení nebo tahání hadic, také překonávání bariér a schodů, přenášení těžkých břemen, transport figuríny a běh a výstup do výšky. No potěž teda, pánové, klobouk dolů, Tomáši z Plzně, zdravíme, ať se daří, no a třeba to dneska i cinkne a budete na bedně. Za malou chvíli přidáváme to nejlepší z muziky. DJ Bobo, Eliza a nebo skupina Slza, jsme Frekvence 1, tak krásné ráno všem.

0: Frekvenci 1 je tady 8. hodina, no a před námi ochutnávka toho nejlepšího do hodinky příští, i když samozřejmě záleží na vkusu, že? No a já jsem tady vybral něco, co by mohlo udělat radost naší Kačence, tak schválně.
1: Fenomenální začátek.
0: Dobře, tak to bylo taková, řekněme, první zamíchání kávy lžičkou, jo? A přidáme ještě tohle.

0: přidáváme ještě Runaway a Pink.
1: No tak s Pink jsem nikdy nešlápnout vedle.
0: Důležitý je prostě nešlápnout vedle.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a ve studiu se mnou připravená i Kačenka, takže krásné ráno.
3: Pěkné ráno. Do Orlíku teče nejméně vody za 44 let. V olomoucké zoo se narodilo mládě ohroženého lemura běločelého a bouralo se na D1 směrem na Ostravu. Situace na českých řekách je kvůli suchu kritická. Jak píše iDnes.cz, na největší české přehradě Vltavském Orlíku chybí totiž oproti běžné výšce 10 metrů vody. Do Orlické přehradní nádrže přitéká nejméně vody za 44 let a pokud nezačne vydatně pršet, každý další týden klesne hladina o další metr. Policie vyšetřuje násilný trestný čin, který se stal v pátek odpoledne v Tanvaldu na Jablonecku. Bodná zranění při něm utrpěli 3 lidé, z toho 2 muži a 1 žena. 2 zranění jsou v kritickém stavu. Navíc 1 žena byla zasažena slzotvorným plynem. U ní stačilo ošetření na místě. Policie útočníka bezprostředně po činu zadržela. Občanům proto už nehrozí žádné nebezpečí. V Pardubicích vrcholí sportovní park. Jeho tečkou bude zítřejší návrat kolečkových bruslí do ulic města.
4: Pardubice na bruslích je jedna z nejtradičnějších sportovních akcí ve městě. První výšťka se jela už před 23 lety. Dopravní ruch akce zasáhne jen v menší míře, protože začíná až ve večerních hodinách. Start 10-kilometrové jízdy je v obchodní zóně u chemické průmyslovky s úderem 20. hodiny. Doprovodný program ale v místě startu začíná už v 19.30. Chybět nebude slalom mezi kužely, ochutnávka sportovní výživy anebo možnost nechat si zkontrolovat před jízdou brusle. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Další mládě kriticky ohroženého lemura běločelého se narodilo v olomoucké zoologické zahradě. Od roku 1989, kdy je tam začali chovat, jde už o 54. mládě. A díky zbarvení je jasné, že se jedná o samečka. Jakub Menšík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu postoupil do osmifinále po vítězství 7-5, 6-4 nad francouzským soupeřem Terenkem Atmanem.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Sobota bude slunečná, od extrémních teplot si dnes odpočineme, denní maxima 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme teploty kolem 24.
0: Zaplať pámbu, zima přichází, to je neuvěřitelné.
3: Dneska.
0: A my míříme na silnice.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A komplikace hlásí z D1.
5: S opatrností projíždíte na dálnici D1, kde na 315. kilometru u Mankovic ve směru na Ostravu havarovalo osobní vozidlo. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Jinak je provoz na ostatních dálnicích plynulý a bez komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Po zprávách posloucháte Frekvenci 1 s Tomášem Fílou.
0: Ladíte naše

0: neuvěřitelný. Já jsem si vlastně myslel, že to celé odstartuje tak jako po té šesté, jo? Že to je takový trošku čas, který je extrémní. Nicméně vy jako píšete furt, takže my se vlastně k tomu tématu, které jsme otevřeli před hodinou, ten významný astronomický úkaz, kdy jsem říkal, že si řekneme, kdy to bude, kde to bude, odkud se to dá pozorovat, jak nejlépe, tak my se k tomu stále nedostaneme, ale máme na to čas. Helejte, já jsem tady až do 10 a navíc tohle to je až 12. jo, takže jako takže je to v pohodě, klidně nám pište a já hned takhle na začátek vlastně přidám, jo. Zdravíme Frekvenci 1 z cesty domů od Mazurských jezer, naladěno již od 5 hodin. Dobře se jede při poslechu vašeho rádia, krásný den přejeme. No vidíte, a kdybyste se tam podepsali, tak jsme vás ještě mohli i jmenovat. Ale v každém případě šťastnou cestu, další vzkazy už za malou chvíli a teď to nejlepší z muziky. Lady Gaga a samozřejmě také Richard Miller. Srdce jako kníže Rohan.
1: Frekvence 1 a Tomáš Fíla.

na Frekvenci 1. No a pozor, já musím doplnit. Rodinka, která se vrací od Mazurských jezer, která nás poslouchá už od 5. Já jsem říkal, kdybyste se podepsali, tak vás pozdravíme. No a oni za 4 minuty jako poslali vzkaz, takže Laďka s rodinou. Tak Laďko, zdravíme a posíláme nejen vám, ale úplně všem tuhle fenomenální a podle mě jednu z největších ikon popové scény.

0: se na frekvenci 1 17 minut po 8 hodině. Já vám musím říct, vy jste miláčci, já vás fakt zbožňuju. Vy nám pořád píšete, kde posloucháte Frekvenci 1, co zrovna děláte. Dobré ráno, já Frekvenci 1 poslouchám už od 4 od rána. Napsala nám Verča, pracuji totiž v prodejně pečiva a farmářských produktů. Máme otevřeno od 5. Verčo, zdravíme, a vlastně tím jsme si uvědomili s Kačenkou, že my jsme zapomněli na pekaře. Pekaři taky musí ráno brzo vstávat, aby rohlíčky byly dostatečně propečené. Krásné ráno do studia, tady Pepa z Dobronína. Hrajete u mě non-stop celou noc až doteď. Normálně sice spím, ale vyladěno být prostě musí. My jsme rádi, že přispíváme k té domácí pohodičce. Vzbudím se na doušek vody a díky vám se v domě vůbec nebojím. Tak teď mě tak jako napadá, Pepo, buď to, kolik vám je, třeba 4-5 let, nebo že se bojíte ještě sám doma. A nebo pozor, Pepo, druhá věc, vy bydlíte někde na hradě. Tam totiž občas i straší. Díky za skvělou muziku a přejeme parádní sobotu. A vám, Pepo, samozřejmě taky. A díky, že jste se ozval. No a poslední vzkaz. Zdravíme Rádio Frekvence 1. Posloucháme vás od 17:30. Dnes výjimečně tak častě. Časně jedeme totiž na dovolenou. Blížíme se k Českým Budějovicím. Cesta docela utíká, tak vidíte, máme to zároveň s dopravním zpravodajstvím. Krásně hrajete, děkujeme a přejeme krásný den. Martina z České Lípy. A Martino, vám i všem, kteří jedou s vámi, tak samozřejmě přejeme úžasnou dovolenou a přidáváme k tomu to nejlepší z muziky. Za malou chvíli Eros Ramazzotti, také Enrique Iglesias a nebo Eva Farná.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Enrique Iglesias tady u nás na frekvenci 1, 5 minut před 8:30. No a teď trošku zvolníme. Co byste řekli na takovou pohodovou italskou muziku? Tohle se hodí, to je super.
1: To nejlepší z muziky.
2: Frekvence

0: Těsně pár vteřin před půl devátou a to značí jediné, se mnou ve studiu opět Kačenka Vavřínová.
1: Dobré ráno, střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Americký federální odvolací soud v pátek nařídil zastavit stavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval prezident Donald Trump. Podle soudu je nutné, aby byl projekt za 400 milionů dolarů schválen kongresem. A policie zná totožnost muže nalezeného tento týden u základny zdravotnické záchranné služby v Temném dole v Krkonoších. Jedná se o cizince, údajně Poláka. Uvedla bez dalších podrobností policejní mluvčí Šárka Pižlová.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: Provoz na dálnicích je klidný bez kolon, pozor ale na bouračku v ulici Evropská v Praze. Pravý pruh je neprůjezdný a na silnici 170 u obce Dřešín na Strakonicku se střetlo osobní auto se zvěří. Tak buďte na svých cestách opatrní a přejeme šťastnou cestu s frekvencí 1.
0: No a samozřejmě my vám k tomu přidáme, ať už jste za volanty a řídíte, a nebo někde odpočíváte, rozjímáte, vstáváte z podpeřiny, to nejlepší z muziky. Katarína Knechtová, také Kygo, Khalid a Griffin, anebo Mike Oldfield a Maggie Reilly. Na Mike Oldfieldově je strašně zajímavý to, že on je vlastně vždycky uváděn jako ten autor. On je autorem hudby, on je i autorem textu, ale pravdou je, že Mike Oldfield nikdy, nikde v žádný svý skladbě nespívá.
1: Jo.
0: Takže on tady má k sobě teď Maggie Reilly a my si tak můžeme užít prostě tu jeho genialitu. Pojďme na to.

0: sobotní ráno nebo dopoledne, chcete-li, a vy nám stále píšete, kdy vstáváte, kde posloucháte Frekvenci 1, a napsal nám tady nepodepsaný posluchač: vstávám v 11:30 v noci. To mě trošku zarazilo, se přiznám, jo? Ale pak jsem četl dál. Jsem důchodce, 81 let, a dívám se na lidi, jak chodí z hospody ožralí.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: Bryan Adams krátce před 9 hodinou, konkrétně 5 vteřin nám zbývá. No a ochutnávka do příští hodinky. Marek Ztracený, který vyprodal jednoznačně letnou.
1: Ano, letenskou pláň.
0: Kolik tam bylo?
1: 70 tisíc.
0: 70 tisíc lidí. No tak musím říct, že to my těch posluchačů máme o poznání víc, takže vy, kteří jste se tam nedostali, tak šup a máte ho tady. Jinak samozřejmě zážitek to musel být fantastický. No a pro všechny, kteří by se rádi po ránu protáhli, tak písnička nebo skladba, na kterou dokáže tančit snad úplně každý. Jo, jasně, se mnou už to tady taky vrtí. Pravá ruka, levá ruka, hlava a zadeček, otočka. No, je to tam. No a do třetice Miley Cyrus. To vše už za malou chvíli, ale teď máme před sebou jednoznačný program.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A jak by řekl Vlasta Burian, na klub přesně a ve studiu i Kačenka Vavřínová.
1: Dobré ráno, řada Čechů nevěří umělé inteligenci v bankovnictví. V Praze dnes vyvrcholí průvod Prague Pride a provoz na dálnicích je klidný bez kolon a nehod. Umělé inteligenci využívané v bankovnictví nevěří 34% Čechů. Loni to bylo 36%. Naopak pocit bezpečí při využití AI meziročně vzrostl ze 17% na 24%. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro Raiffeisen Bank mezi tisícovkou respondentů. Dnešní průvod festivalu Prague Pride dočasně omezí dopravu v centru Prahy. S uzavírkou musí počítat řidiči mezi 12. a 16. hodinou v okolí Václavského a Staroměstského náměstí, Dvořákova nábřeží nebo Lávkova mostu. Letos se změní i cíl průvodu, jak řekl Frekvenci 1 mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Účastníci projdou ulicí Na Příkopě, kolem Prašné brány, Celetnou na Staroměstské náměstí a dále pak kolem Právnické fakulty na Dvořákovo nábřeží a přes nábřeží Ludvíka Svobody, Těšnov a Hlávkův most až na ostrov Štvanice. Trasa se tak proti minulým ročníkům změní, neboť dříve průvod končil v Letenských sadech.
1: Po změněných trasách pojedou taky některé linky městské hromadné dopravy. Počet případů lymské boreliozy v Česku letos extrémně vzrostl. Jak píší novinky.cz, podle dat se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo víc než 8 tisíc lidí. V červenci přibylo v průměru 90 nakažených každý den. Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. Čeští hokejisté do 18 let prohráli v závěrečném utkání na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Edmontu se Švýcarskem 1-5 a obsadili 6. místo. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda zakončili akci s bilancí 1 výhry a 3 porážek. Přehrát dokázali jen Německo. V pátečním duelu se o jediný gól českého týmu postaral v přesilové hře 16-letý obránce Lukáš Kachlíř.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme denní maxima kolem 24 stupňů a na horách teploměry ukážou hodnoty kolem 18.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: Dálnice jsou aktuálně průjezdné, bez větších komplikací, opatrní, ale buďte na D1 na 44. kilometru směrem na Prahu, překáží tam porouchaná dodávka. To samé platí pro D5 na 126,5 kilometru směrem na Prahu, tam hlásí porouchané osobní vozidlo, tak jeďte opatrně.

0: hodně raní a pozor, vy nám pořád píšete. Tenhle vzkaz, já ho tam musím dát hned takhle na začátku hodiny. Ten mi udělal jako extrémní radost, až ho přečtu, tak pochopíš proč, jo. Ahoj Tomáši, teď poslouchám rádio opravdu hodně. Jsem totiž po operaci obou očí, takže jsem doma. Byla jsem ráda, že od rána vysíláš právě ty, že tě mohu slyšet jako moderátora z rádia. Jsi super! V kempu si nezmar! A to v tom dobrém slova smyslu. Píše naše posluchačka Hanka. Hanko, já vám za tenhle vzkaz mnohokrát děkuji. Jednak kvůli tomu, že mě tak úžasně chválíte. Děkuju. No, to mi samozřejmě udělalo radost. Jo. Ale také vám hlavně přejeme a posíláme energii. Brzké uzdravení. Oči jsou třeba. Ono jenom s rádiem si prostě člověk nevystačí. Takže my jdeme k tomu nejlepšímu z muziky a možná, že se to povede, že když nám nebudete psát, kde zrovna posloucháte Frekvenci 1, co u toho děláte, že se dostaneme k tomu vstupu, který jsme avizovali už před 2 hodinama, ale jak vidíte, rádio je prostě živý organismus. Když vy s námi, no tak my s vámi. Robbie Williams Team anebo Venga Boys.
1: Frekvence 1.
2: A Tomáš Fíla.

0: páté hodině. Tak já jsem zhruba před 2 hodinama sliboval vstup o jednom významném astrologickém ukazu, který se po další desetiletí nebude opakovat. No a protože díky tomu, že vy píšete, to prosím vás není výčitka, jo, aby to tak nevyznělo, jste super, je to fakt skvělý, že takhle nám to společně funguje, tak jsme se k tomu ještě nedostali a já jsem vymyslel geniální řešení, jak vám prostě tuhle informaci předat. Za malou chvíli se rozvíte, jak teď si dáme třeba Los Del Rio Marka Ztraceného, anebo už za malou chvíli J.Lo společně s Davidem Guettou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
3: Vetchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, 1 problém a 6 gramů, které míní všechno. Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
4: Dostaneš do držky.
3: Aha, komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.
5: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Radio Kempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
7: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
8: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2,500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
9: Playbaron došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů, kteří cestovali s ním.
10: Jděte.
11: Pan Play originál série se vrací.
12: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
11: Nová mise.
13: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
11: Nová výzva.
14: Ono se vždycky něco stane.
11: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Pan Play.

0: Zder Rio a Macarena na frekvenci 1, tak přiznejte se, kdo z vás tančil, koho to jako rozjíbalo, napište nám to, máme na to už jenom chvilku a mě to fakt zajímá, protože Macarena podle mě ta jako musí rozjíbat každýho, já jsem se tady tak jako trošku vrtěl. Takhle, kamarádi, přátelé, máme 9:30 a to znamená jediné, se mnou ve studiu opět Kateřina Vavřínová a má sebou ale libový, vymazlený, takový jako zprávičky.
1: Dobré dopoledne. 5 vážně zraněných si vyžádala čelní srážka 2 vozidel s českými řidiči na spolkové silnici B20 u východu bavorského Straubingu. Účastníkem nehody, která se stala v pátek odpoledne, byl i 3. automobil, informoval dnes web TAK24 s odvoláním na policii. Z českých řek mizí voda. Jak píše i dnes.cz, do Odlické přehradní nádrže přitéká nejméně vody od roku 1982, tedy za 44 let. A pokud nezačne vydatně pršet, každý další týden klesne hladina o další metr. Španělská vláda rozhodla zavést od soboty hraniční kontroly spojů z Itálie poté, co Řím odmítl zrušit své kontroly, informovali včera večer média.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Provoz na hlavních dálničních tazích je plně průjezdný. Pozor ale na bouračku v Praze v ulici Českobrodská. Havarovala tam 2 osobní vozidla a auto havarovalo v ulici Václavská v Ostravě. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu s frekvencí 1.
0: No a já jsem vám sliboval, že máme řešení, jak konečně udělat ten vstup o té významné astronomické události, kterou jsem vám sliboval sice před 2 hodinama, nicméně díky vám, díky skvělým posluchačům našeho rádia, kdy jste reagovali a psali a ty příběhy jsme si tady říkali, jsem se k tomu prostě nedostal. Takže jsem to předal do rukou opravdového profíka a poprosím tě, Kačenko, jestli by si mohla vlastně našim posluchačům konečně sdělit to, co jsem jim chtěl sdělit já, protože ode mě už se to nedozví, ale od tebe se vždycky dozví jako zajímavý věci. Tak pojďme na to.
1: Samozřejmě, tak je to tady, milí posluchači. Na mimořádnou astronomickou podívanou se můžeme těšit ve středu 12. srpna. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce, které bude z našeho území dobře pozorovatelné. Měsíce zakryje skoro 90% slunečního kotouče. Pozorovat bychom ho mohli krátce po 7:45 večer. A v noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce po novu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Stejná situace se znovu ve světě odehraje až v roce 2045, ale ve Spojených státech.
0: A to vy, maminko, vy už tady nebudete. Ne, to jsem si vzpomněl na tu reklamu. Nějakou tu. No to je jedno. V každém případě, jako nenechte si to ujít, to je super. Jako myslím si, že tohle zažít fakt stojí za to. My jdeme na to nejlepší z muziky a za malou chvíli mám pro vás další překvapení dnešního dopoledne. Tak pojďme, jo?

0: čtvrtě na 10 a já jsem vám sliboval jedno překvapení, moc hezké překvapení, milé překvapení a ono už je tady se mnou ve studiu, takže krásné dopoledne, Verčo, ahoj.
1: Hezké dopoledne, ahoj všem, to je ale hezký, já jsem překvapení, jo.
0: No ty jsi překvapení.
1: Fakt?
0: No protože já vlastně tímto oznamuji, že se pro dnešek loučím, ovšem, aby, jako jak se říká, to nebylo špatná zpráva na závěr,
1: jasně,
0: tak už teď mohu prozradit, že
1: tak
0: se...
1: Tak je milé zvířátko nakonec.
0: Ano, tak bude milé zvířátko nakonec v podobě

0: Mně zítra opět od 6 od rána.
1: Dobře, tak jo, tak super.
0: Takže my si i zítra budeme předávat tu štafetu.
1: No tak to se moc těším.
0: No to bude
1: nádherný. Tak to se zvědavá, co vymyslíš na tentokrát.
0: Prosím tě, máš něco, jako co bys si chtěla vypíchnout, co během tvých hodin tady na Frekvenci 1 jako zazní, na co si můžou těšit, takovou jako marmelátku, medíček okolo pusinky, co? Máme tam něco takového jako poprvou, jako...
1: No, myslím si, že jo, že nejenom teda krom toho, že budeme trávit ten víkend aktivně a já opět budu zvát frekventiáky na to, kam můžou vyrazit. To je samozřejmě i takový popud pro vás všechny. Pokud máte ve městě nebo na vesnici nebo kdekoliv nějakou akci, tak určitě se s námi o ní podělte. Můžete psát SMSky nebo posílat hlasovky přes naší apku. No a nebo tam třeba taky budu mít jaký speciální den, tak dneska slavíme.
0: Oh.
1: Je to o zvířátku.
0: No
1: o jednom zvířátku, který má většina frekventiáků doma.
0: Jo, takhle. Já když jsem řekla, že je to o zvířátku, jak jsem si říkal, no tak já mám svátek. Ne, tak dobře, ale mě zase jako většina nemá
1: doma. To bych řekla zvíře, hele, vy neříkáš zvířátko.
0: To nejlepší z muziky i docela samozřejmě také čerstvé zprávy. Já se s vámi pro dnešek loučím zítra ráno zase v 6. Ahoj!

světla. Říkej si o mě, co chceš. Já jsem byl odeživa blázen, nevím, co nechápeš, ale vrať se na zem, jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš, snad ani nevidíš.

0: vám krásnou sobotu a tady muzika po celý Alvaro Solera Topic. Zaspívá nám taky Mikael. A dáme si i starší pecku od Roxe. Za chvilku už zprávy.
1: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
2: Vetchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, jeden problém a 6 gramů, které míní všechno. Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
3: Dostaneš do držky.
2: Aha. Komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.
4: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
5: V Libanon došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů, kteří cestovali s ním.
6: Najděte.
7: Fun Play originál série se vrací.
8: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
7: Nová mise.
9: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
7: Nová výzva.
10: U nás se vždycky něco stane.
7: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
4: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A to má pro vás Katka Vavřínová. Pěkné dopoledne.
11: Dobré dopoledne. Polovina rodičů počítá s tím, že za školní pomůcky zaplatí víc peněz. Politici mají znovu řešit konec střídání času a aktuálně se nikde na dálnicích nezdržíte. Zhruba 57% rodičů počítá s tím, že za školní pomůcky pro děti zaplatí více než v loňském roce. U nízkopříjmových rodin je to 66%. Ubývá těch, kteří požádají o pomoc rodinu nebo stát. Před rokem to byla pětina. Letos jejich podíl klesl na 15%. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů. V Mladých Bukách na Trutnovsku se na sjezdovce daří držet sníh i navzdory velkým vedrům. Správcům areálu v tom pomáhá finská technologie.
12: Velká hromada sněhu, který bude sloužit pro start letošní lyžařské sezony, je pod plachtou na vrcholu zdejší sjezdovky. Chrání ho speciální izolační desky. Díky nim tak neroztaje ani ve vedru a je možné ho skladovat od jara do zimy. Tady vše pomáhal osobně zavádět lyžařský mistr světa ve slalomu z roku 99 a finský olympionik Kalle Palander. 100 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká kupa sněhu v 500 metrech nad mořem skrývá 9000 metrů krychlových sněhu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
11: Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný. Podle něj má posun dopad na zdraví. Požaduje, aby byl zachován jenom zimní čas. Hokejisté mistrovských Pardubic vstoupili vítězně do přípravy na nový extraligový ročník, když v České Třebové porazili Žilinu 3-2. Dynamo ještě v polovině utkání prohrávalo 0-2. Následně ale utkání otočilo. Vítězný gól vstřelil v 50. minutě útočník Robin Kaplan.
4: Frekvence 1. Počasí.
11: Sobota bude slunečná, od extrémních pařáků si dnes odpočineme. Denní maxima 26 až 30 stupňů na severu a severový východě naměříme maximálně 24 stupňů.
13: Frekvence 1.
4: Doprava.
11: Krátce po 10. hodině míříme na silnice.
14: Aktuálně je provoz na všech dálnicích plynulý, bez nehod a vážnějších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petr.

0: kartičkou, anebo tak, jak jste zvyklí, na číslo 736-300-444. Teď máme 3 minuty po 10. hodině a vracíme se zpátky muzice. Hrajeme to nejlepší na Frekvenci 1.
1: To nejlepší z muziky a

0: čtvrt na 11. Já doufám, že si užíváte pohodového víkendu s poslechem Frekvence 1. A pokud byste si ho chtěli zpestřit nějakou pěknou akcí, tak jdeme na tipy. Zábavný historický program si dneska užijete v Plzni, v Křimicích, kde před malou chvíli vypukly napoleonské slavnosti. Uvidíte bitvy, taky dobové tance, soutěže jezdců, historické hry a spoustu dalšího. Velmi podobný program plný rachotu, výstřelu a zbraní chystá na dnešek taky vodní hrad Budyně nad Ohří na Ústecku, kde budou v ukázce bitvy Burgunďané bojovat se Švýcary a nebude chybět tržiště, středověká kuchyně, prohlídky hradu a nebo třeba dobová hudba. Vinaři, tak ti se dneska sjedou do centra Mělníka, budete moci okoštovat jejich úrodu na dalším ročníku mělnického koštu. V Jindřichově Hradci, a to přímo v centru města, můžete dneska nakoupit šperky, biokosmetiku, svíčky, porcelán, kabelky a mnoho dalšího na designovém trhu. A ve Valašských Kloboukách probíhá mezinárodní hudební festival, na kterém dneska můžete ochutnat dobroty z gastrofestivalu, který nabídne jak tu domácí valašskou klasiku, tak i mezinárodní kuchyni. Tak vám přejeme dobrou chuť a užijte si sobotu se super programem.
1: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
2: Tohle je boží.
1: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
2: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
1: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.

0: letní song v éteru Frekvence 1, abyste si užili prázdninovou pohodu od Laidback. Je přesně 10:30, jsme rádi, že trávíte víkend s poslechem Frekvence 1. Kdo dneska slaví narozeniny a taky svátek, tak o tom bude řeč už za pár minut. Pokud byste i vy chtěli někomu prostřednictvím Frekvence 1 poslat přání, můžete na číslo 736 300 444.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Pokud ale právě teď míříte třeba někam na výlet, tak pro vás máme dopravní info.
3: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru z Přerova do Ostravy. Na 352. a půltém kilometru v Ostravě před sjezdem na Rudnou došlo k požáru vozidla. Místem s opatrností projedete bez zdržení. Nehoda se stala také na dálnici D1 na 184. kilometru na příjezdu do Brna z Prahy. Nehoda je s únikem kapalin, projíždějte opatrně. Počítejte tam i s menším zdržením. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
0: Tak buďte za volantem opatrní a šťastně dojďte z Frekvencí 1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Honza Jardkaba je v 10 hodin 41 minut a já vám všem přeju krásné sobotní dopoledne. Nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky přejeme našim oslavencům. 89 let slaví americký herec Dustin Hoffman, který byl letošní hvězdou Karlovarského filmového festivalu. Narozeniny má taky Shawn Mendes. Zpěvák z Kanady, který začal svou kariéru tím, že na svůj účet v jedné apce nahrál několik cover verzí písniček, no a všimnul si ho manažer z jedné známé nahrávací společnosti a získal smlouvu. Dneska je mu 28 let, no a před 45 lety se narodila tenisová hvězda Roger Federer. U nás přejeme všechno nejlepší k 49. narozeninám zpěvákovi Petrovi Bendemu, se kterým se, přátelé, už 19. srpna, už co nevidět, uvidíme v kempu pod Pořany na další zastávce rady.

kempu, kde nám zaspívá, tak si to nenechte ujít a buďte u toho, vstup je zdarma. No a jdeme taky na vaše SMSky. Milá Pájo, chceme ti popřát k narozeninám hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojených klientů. Tvá banda z práce, večer to oslavíme, díky Štěpánka. No tak to večer pořádně roztočte, ať to stojí za to a my se přidáváme a přejeme jen to nej. No a svátek dneska 8. srpna má Soběslav, jméno má slovanský původ a doslova se překládá jako sobě slavný a pouze něco málo přes 60 Soběslavů je u nás, tak přejeme všechno nejlepší a to všem, kdo dneska slavíte. I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: ani Coolio. A co nového se stalo?
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tak to vám poví Láďa Jakubeské dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Sucho, které zažíváme v Evropě, nemá obdoby. Bez vody jsou řeky, rybníky, potoky, přehrady i jezera. Dnešní průvod v centru Prahy omezí dopravu v hlavním městě a asijský Nepál drancují opice. Ještě jednou příjemný den. Sucho, které trhá rekordy. Trpí zemědělci i majitelé studní. Jediným regionem s dostatečnými zásobami je Slezsko a Severní Morava. V oblasti Ostravská, Karvinská, Frýdecko-Místecka a Vsetínska. Některé malé řeky už jsou jinde úplně bez vody. Problém mají i ty velké. Podrobnější je teď pro Frekvenci 1 hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu Jan Danielka.
3: Kdybychom se podívali na povrchové vody, tak asi nejvýznamnější deficit je v jižních Čechách a na Českomoravské vrchovině, hlavně těch tocích, které odvodňují tyhle ty oblasti. Tam často zaznamenáváme méně než 10% toho, co je vlastně srpnový měsíční dlouhodobý průměr, a řada toků vlastně vykazuje nulu nebo téměř nulový průtok, a můžou to být i relativně velké řeky, jako jsou třeba Skalice, Lomnice, které přitékají do vodní nádrže Orlík.
2: Problém je i v řekách po celé Evropě. Řeka Dunaj má tak málo vody, že lidé našli v Maďarsku ještě jízdní kol z ostatky nacistického vojáka. Potíže jsou i ve Francii nebo Velké Británii, a taky v Itálii. Řeka Pád je skoro vyschlá a jen desetinu vody má i jezero Maggiore. Dnešní průvod festivalu Prague Pride dočasně omezí dopravu v centru Prahy. S uzavírkou musíme počítat mezi 12. a 16. hodinou v okolí Václavského a Staroměstského náměstí, Dvořákova nábřeží nebo Hlávkova mostu. Letos se změní i cíl průvodu, jak říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Účastníci projdou ulicí Na Příkopě, kolem Prašné brány, Celetnou na Staroměstské náměstí a dále pak kolem Právnické fakulty na Dvořákovo nábřeží a přes nábřeží Ludvíka Svobody, Těšnou a Hlávkův most až na ostrov Štvanice. Trasa se tak proti minulým ročníkům změní, neboť dříve průvod končil v Letenských sadech.
2: Po změněných trasách pojedou i některé linky městské hromadné dopravy. Velkou škodnou mají v Asii, jsou jí opice. Ty doslova ničí živobytí zemědělců v Nepálu. Za Úsvitu se lidé z venkovských komunit po celé zemi scházejí, aby se s praky, holemi a po domácku vyrobenými hlukovými děly rozptýlili po všech polích a hlídali okraj lesů. Někteří si sebou berou i psy a jiní křičí. Cílem je zabránit hordám makaků v ničení úrody, která může zmizet i za několik minut. Jakub Menčík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu postoupil do osmifinále po vítězství 7-5, 6-4 nad francouzským soupeřem Terencem Altmanem.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska, pokud nemusíte, neberte na sebe nic černého, bude totiž opět velmi slunečný a horký den, ideálně na koupaliště. Teploty od 26 do 30 stupňů Celsia. Na severu Čech, na severu Moravy a taky ve Slezsku, ale jen do 26.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A jak jsme říkali, s uzavírkou počítejte v Praze mezi 12. a 16. hodinou v okolí Václavského a Staroměstského náměstí, Dvořákova nábřeží nebo Hlávkova mostu. Jinak by se mělo jezdit bez větších komplikací, tak ať vám to dál dobře jede s Frekvencí 1. A taky Veroniku Velhotovou, hezké dopoledne.
0: Dneska mají svátek největší domácí šéfové. O kom je řeč, to si řekneme už za malou chvíli a ve středu dorazíme na Jižní Moravu na další zastávku Radiokempu a opět nebude chybět taky koncert oblíbeného zpěváka. Podrobnosti si povíme po 11:30, tak zůstaňte s námi na Frekvenci 1, hrajeme to nejlepší z muziky.
5: Frekvence 1. To nejlepší z muziky a Veroniku.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky. Frekvence 1.
0: Ahoj, tady je Michal Hruza. Vypněte starosti, zapněte rádio a poslouchejte Frekvence 1.

a to nejlepší z muziky na Frekvenci 1 bude 11:15. Pěknou sobotu, dneska je 8. srpna a svůj mezinárodní den slaví, přátelé, kočky. Tedy oficiálně, protože kočky jsou stejně přesvědčený, že slaví každý den, že jo? Nečekejte ale žádný oslavy. Jejich program zůstává stejný, spánek, jídlo, spánek a ignorování lidí. No a když jim dneska koupíte nějakou novou hračku, tak stejně si nejspíš vyberou obyčejnou krabici. Takže pokud přidáte třeba i pamlsek navíc, budou to brát jako naprostou samozřejmost. Takže jestli vás dneska vaše kočka celý den přehlíží, neberte si to osobně, dělá to prostě pořád. Jen dneska na to má tedy oficiálně svátek. Tak přejeme krásný mezinárodní den koček všem kočkám i jejich dvounohému porcelánu.

0: muziky Alice Spring, Rihanna a nebo taky Ed Sheeran. Teď ale jdeme zkontrolovat hlavní tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A začínáme ve Slezsku. Hezké dopoledne, děkuji za slovo.
0: A Láďa, jaký?
2: Přesně tak. 11. silnice na 281. kilometru Sopavy na Český Těšín se bouralo u Ostravy. Dejte pozor na nehodu dvou osobních vozů. Aktuální nehodu nám hlásí taky okres Blansko, Jihomoravský kraj u Křtin. Máme nehodu osobního auta ve stromu na místě policie, hasiči a záchranka. Zdržíte se taky v Olomouci na silnice číslo 35 na nájezdu na Tovární ve směru od nádraží. Nehoda dvou plechů a bouralo se i v Jihočeském Táboře v Sověslavské ulici. Tak bezpečně dojeďte s Frekvenci 1 a Veronikou.
0: A šťastně dojeďte.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Bruce Springs a Song jízda. Přátelé, ano, to bude jízda. Náš další radiokem Frekvenci 1 bude velká jízda. Čeká nás už tuto středu 12. srpna v kempu Vranovská pláž, který najdete u Vranovské přehrady a nedaleko Vranova nad Dyjí, v jednom vůbec z nejoblíbenějších rekreačních areálů na Jižní Moravě. Takže se přijďte podívat, jak vzniká takové živé vysílání Frekvenci 1. Samozřejmě můžete nahlédnout pod tu pokličku, abyste viděli, jak to vůbec funguje, jak to vypadá, jak to je. Od 14 hodin se na vás těší právě za mixážním pultem Jana Knížková a taky Vojta Effler. No a večer pak od 19 hodin tradičně rozezní kemp oblíbený zpěvák a písničkář a tentokrát přijede Xindl X, který byl minulý rok v kempu Keramika. Tak vás čekají soutěže o hodnotné ceny letní

0: pohoda, táborák, špekáčky, kelínky štěstí. Samozřejmě nebude chybět taky závěrečná afterparty. Všechny zastávky Radio Campu Frekvence 1 najdete na našem webu, a nebo taky můžu zmínit ještě ty další zastávky. 19. srpna navštívíme koupaliště a kemp Podbořany. Tam vystoupí Petr Bende a v kempu Kristýna 26. srpna, což bude úplně poslední kemp, tak tam zaspívá Marpo. Tak si to nenechte ujít. Vstup na všechny Radio Campy Frekvence 1 je zdarma a moc se na vás těšíme.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood. A v chce zát.
2: Ale i hity legend pop music.
3: The winner takes it all.
2: S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 11 hodin, k tomu 58 minut, to znamená, že pravé poledne nám klepe na dveře a tady muzika, kterou vám zahrajeme po obědě, Luis Fonsi a Demi Lovato. Nebude chybět ani Marek Ztracený. A nebo Vanessa May. Za malý okamžik už taky novinky a zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A pak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný.
3: No, je to trapný. To mu říkal, vydrž
4: tak to. Mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Láďa Jakub. Pěkné poledne.
5: Přeju vám pěkné poledne. Speciální demoliční bagr s hydraulickými nůžkami opět začal s rozebíráním vyhořelé budovy ve Zlíně. V dolní části Václavského náměstí se dopoledne začaly scházet účastní letošního duhového průvodu. A v pražských Holešovicích vyroste speciální koupaliště. Ještě jednou příjemné poledne. V neděli se nám vrátí do Česka tropy. To, kdyby vám dneska byla zima. Hlavně tedy v Polabí, v Praze a na jihu Moravy budou maxima přes 32 stupňů Celsia. V pondělí tak bude i na dalších místech po celé České republice. Speciální demoliční bagr s hydraulickými nůžkami začal opět s rozebíráním vyhořelé výškové budovy v někdejším továrním areálu ve Zlíně. Demoliční firma s bouráním budovy 34 začala v pátek dopoledne. Odpoledne ale práce zastavila drobná závada na hydraulice 100-tunového bagru. Závada je už vyřešena a v demolici by bagr měl pokračovat celý den. V dolní části pražského Václavského náměstí se dnes dopoledne začaly scházet účastníci letošního duhového průvodu Prague Pride. V poledne se chystají vydat z můstku přes centrum na Štvanici, kde je připraven kulturní a doprovodný program. Vyvrcholí tak 16. ročník týdenního festivalu na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí LGBTQ+. Organizátoři očekávají, že se letos průvodu zúčastní okolo 45 tisíc lidí, podobně jako loni. Letošní téma je časy se mění. A v Praze zůstaneme. V Holešovicích vedle parku u vody by mohlo vzniknout speciální pontonové koupaliště s bazénem. Radnice chce k jeho zřízení použít přístavní hranu u areálu Port 7, kterou nedávno získala. Řekl to starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Koupaliště by se podle něj mělo otevřít do 3 let. Přesné náklady zatím nezná, záleží hlavně na ceně pontonů.
6: To, co my teďka řešíme, je, jestli tam bude voda z Vltavy, anebo jestli tam bude voda pitná. A já jsem se spojil s výzkumným ústavem vodohospodářským Tomáše Garrigua Masaryka. Oni dělají jako dlouhodobé sledování kvality vody a my bychom prostě byli rádi, kdyby to přešlo do takového jako semaforu, který třeba právě z některých měst známe, třeba z Kodaně nebo z Amsterdamu, že se na základě předpovědi počasí a na základě dlouhodobých sledování dá předpovědět, kdy je ta voda ke koupání úplně v pořádku.
5: Ještě ze sportu brankář Radek Vítek přestoupil z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Přestupová částka se může z bonusy vyšplhat na 14 milionů liber.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Jak jsme říkali, zítra se k nám vrátí tropy, dneska docela zima, 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu Moravy, na severu Čech a taky ve Slezsku jen do 26 stupňů čekáme celý den slunce.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: A ještě rychle pohled na naše silnice. Opatrní buďte teďko na Pražském okruhu, na 9. kilometru z Ruzině na Modletice, v Koloupickém a Lochovském tunelu se neprojede, tunel je uzavřen, pracuje se na údržbě. Opatrní buďte na D11 na 41. a 0,5 kilometru od Hradce Králové na Prahu. Silnice uzavřela nehoda 3 osobních vozů. No a pozorní buďte i na silnice 40 v okrese Břeclav. U Valtic máme tam nehodu osobáku se zvířetem. Další nehoda se stala v okrese Ústí nad Orlicí na 17. Narazíte na nehodu 3 osobáků a v Brně je bouračka v ulici v Poříčí. Šťastně dojeďte. A slovo má opět Veronika Elhotová.
0: Pokračujeme dál, už za chvilku se s námi můžete vydat na výlet do jižních Čech, do města Bechyně a jeho okolí. Proč zrovna sem, tak o tom už za malou chvíli. No a po 1:30 taky tradiční rubrika Zkus mě rozesmát, samozřejmě vtipem. Tak užívejte odpoledne.
2: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: čtvrt na jednu, hezké odpoledne a přátelé, je čas opět vyrazit na výlet. Pokud jste bez nápadu, inspiraci najdete v další epizodě podcastu Jana a výlety na míru a ta vás tentokrát vezme na jih Čech. S Janou Knížkovou a taky Míru Michálkem navštívíte město Bechyně a jeho okolí. Historické město na soutoku Lužnice a Smutné láká krásným zámkem, keramickou historií i originálními místy, jako je Skřítkov plný desítek malých postaviček, no ale taky lázněmi s více než 400letou tradicí.
1: Při koupelích se používá slatina dovážená z vlastního rašeliniště, z nedalekých komárovských blat.
0: Komárovská blata.
1: Komárovská blata. Proč se tomu říká komárovská, je asi jasný.
0: To je jasný.
1: Když teď mě štvou spíš vosy.
0: Jako, ale na druhou stranu to dává logiku, že? Protože ty si prostě necháš potřít tělo tou rašelinou a jak kolem tebe lítají ty komáři, tak to se fakt hejbe, že?
1: Jasně. No vidíte, pane Novák, jak mám
0: ruce.
1: To je strašný.
0: Dozvíte se taky, proč je Bechyně spojená s Petrem Vokem, jaké zajímavosti ukrývá místní muzeum turistiky a kde najdete jedny z nejhezčích vyhlídek. A taky se dozvíte, že je tahle oblast spojována s jedním zvířátkem.
1: Je to oblast bobrů, mimochodem, to mě fakt pobavilo, že tam jsou normálně okousaný, tak jak to znáš z těch pohádek.
0: To je ale škodná.
2: Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, tak si chvilku hraje rád.
1: No právě já jsem nad tím přemýšlel, jestli to je škodná nebo není.
0: Já myslím, že když bobra někde mítí, jako...
1: Dnešní dobu.
0: Tak se udrbati. Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která nabízí výlet do Bechyně a okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk, taky na webu Frekvence 1.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radiokempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.

0: Frekvence 1, mám se hezké odpoledne. Za chviličku už prk, teď ale doprava.
1: Frekvence 1, doprava.
2: Opatrní buďte na dálnici D7, kde nám z motorky, motorka sjela z přívěsu, je to kousek ukřížení ze silnici číslo 16 u Byseňského potoku. Jezděte opatrně taky na Praze 4, kde máme, tedy na Praze 9, kde máme v Cínovecké ulici nehodu 4 osobních vozů. V Českých Budějovicích se bouralo u Žabovřesk, tam máme hlášenou nehodu osobního vozu s motorkářem, na místě policie, hasiči a záchranná služba. No a pozorní buďte i na Praze, na Rašínově nábřeží, kde máme tramvaj s busem v sobě, tak bezpečně dojeďte s F1 a s Veronikou.
3: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Ladíte frekvenci 1, za 5 minut bude 1:45 a teď už vám kolegové vykouzlí úsměv na rtech. Je tu totiž tradiční rubrika Frekvence 1, zkus mě rozesmát.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: No a Jani má pro nás for.
4: Přivezou popáleného dělníka do špitálu a doktor kouká na ten rentgen a říká: tyjo, člověče, ty máte víc zlomení než popálenin.
5: Než oni mě kluci hlasili lopatama.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.

0: pohodové odpoledne z Frekvencí 1. Za moment už 13. hodina a z muziky bude Lady Gaga. Zaspívá nám zahraje taky Xindlix.
1: Celý můj život plave na vodě.
0: A nebo 90. Lou Bega. To je muzika, na kterou se můžete těšit mezi 13. a 14.
2: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
3: Vetchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, jeden problém a 6 gramů, které míní všechno. Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
4: Dostaneš do držky.
3: Aha. Komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.
5: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
6: Playbaron došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů, kteří cestovali s ním.
7: Najděte.
8: Fun Play originál série se vrací.
9: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
8: Nová mise.
10: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
8: Nová výzva.
11: Uvalo se vždycky něco stane.
8: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
5: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
12: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás, Láďa, jako hezké odpoledne.
13: Dobré odpoledne. Starobní důchody se od ledna můžou plošně zvýšit o zhruba 300 korun. V Mladých Bukách na Trutnovsku nasněžilo a záhada ve Švýcarsku vyřešena. Tady jsou podrobnosti. Starobní důchody se od ledna můžou zvýšit plošně o zhruba 300 korun, jak to naznačuje vzorec výpočtu pravidelného navyšování, nebo až o dvojnásobek, jak zmiňují novinky.cz. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. O konečné podobě přidání důchodcům se koalice už baví. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun. Až do zítřejšího poledne jsou neprůjezdné tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu, a to kvůli pravidelné údržbě a servisu technologií. Silničáři zároveň opravují výtluky na Pražském okruhu u křížení s dálnicí D5. Doprava je kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupic odkloněná přes ulici k Barandovu a dál po jižní spojce.
14: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
13: Říká mluvčí ředitelství silnice dálnice Jan Riedl. Opět nám nasněžilo. V Mladých Bukách na Trutnovsku se na sjezdovce daří držet sníhy navzdory velkým vedrům. Správcům areálu v tom pomáhá finská technologie.
15: Velká hromada sněhu, který bude sloužit pro start letošní lyžařské sezony, je pod plachtou na vrcholu zdejší sjezdovky, chrání ho speciální izolační desky. Díky nim tak neroztaje ani ve vedru a je možné ho skladovat od jara do zimy. Tady vše pomáhal osobně zavádět lyžařský mistr světa ve slalomu z roku 99 a finský olympionik Kalle Palander. 100 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká kupa sněhu v 500 metrech nad mořem skrývá 9000 metrů krychlových sněhu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
13: Záhada ve Švýcarsku je vyřešena. Požární čidla na slavném Kaplovém mostě v Lucernu neustále vyvolávaly plané poplachy. Podle hasičů za ně pravděpodobně mohli pavouci, konkrétně křižáci mostní. Pavouci tohoto druhu se rádi zdržují na stavbách u vodních ploch a podle agentury DPA zjevně vlezli do protipožárních hlásičů a tak spustili alarm. Pánová čtyřka v sestavě Cikánková, Lankočí, Vetešníková a Siručková vybojovala na juniorském mistrovství světa stříbrnou medaili hned za polkami.
12: Frekvence 1.
16: Počasí.
13: Dneska slunce maximálně 30 stupňů. Na severu Čech, severní Moravě a ve Slezsku je na ledu 26. No a po současném mírném ochlazení se nám zítra do Česka vrátí tropické teploty. Hlavně v Polabí, v Praze a na jižní Moravě budou až na 32 stupňů. V pondělí to bude už na většině území Čech a taky v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji.
4: Frekvence 1.
12: Doprava.
13: A taky za vás sledujeme naše hlavní tahy. Opatrní buďte na D55, 145. kilometr nám hlásí od Rozvadova na Plzeň porouchané auto. Dálnice D10, 20. kilometr z Turnova na Prahu hlásí taky odstavený vůz po poruše. Opatrní buďte na Klatovsku u Janovic nad Úhlavou. Ve směru z Klatov na Nýrsko máme nehodu dvou osobních vozů, neprůjezdný je jeden jízdní pruh. A ještě Olomoucko, opatrní buďte u Červenky na silnici 449, silnice je uzavřena kvůli nehodě motorkáře, tak s tím počítejte, našťastně se vraťte.

0: Jak na to můžete být finančně o něco líp? No a nebude chybět taky ani hodina té nejlepší muziky, tak ať už nás lehce po 13. hodině ladíte odkudkoliv, zůstaňte s námi a užívejte soboty.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: nejlepší z muziky, no a Frekvence 1, přátelé, platí za vás. Oblíbenou soutěž pro vás vysíláme taky o prázdninách každý všední den, protože pojďme si říct, že právě během prázdnin nám ty peníze mizí o dost rychleji. To jsou dovolený, výlety, zmrzliny, zahrádky. No a člověk se pak nestačí ani divit. A tak si hlavně schovávejte účtenky a pošlete nám je buď poštou na adresu, kterou najdete na našem webu, nebo rovnou přes náš online formulář na webu frekvence1.cz. No a pak už stačí jenom počkat, až vám v týdnu zazvoní telefon, my vám zavoláme a zeptáme se vás na záludnou otázku, které rádio platí za vás. No a samozřejmě, když správně odpovíte Frekvence 1, celá útrata je na nás a proplatíme vám celý nákup.
1: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
2: Tohle je boží.
1: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
2: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
1: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
3: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.

0: tak to vám prozradí náš zpráva Šláďa Jakub, protože to je jeho oblíbená.
1: Ano, to je Kim Appleby, já jsem si doteďka myslel, že je to Appleby, ale on je to pozor, Kim Appleby.
0: Ty a víš, že jsem si to myslela taky.
1: No, to svádí, viď?
0: Je to, jako svádí to trošku, takže Kim Appleby.
1: Kim Appleby.
0: A don't worry.
1: Don't worry.
0: Ano, nebojte se. Jsme tu my, aby jsme vám řekli, jak se to čte.
1: Přesně tak, a jak se jezdí na našich silnicích. Frekvence 1. Doprava. Přesně, teď se podíváme na to, kde nám to trčí, kde nám to stojí. Pozorní, buďte v Moravské Třebové na Světavsku. Máme tam na silnici na vjezdu do obce koně. Tak pozorní, buďte
0: trčí
1: na
0: koni.
1: Trčí tam kůň. Frčí spíš. Na D3 pozor, na 174. kilometru z Prahy na jih Čech. Máme nehodu 3 osobních vozů. No pozorní, buďte také v Braňanech na Mostecku, v Bílenské ulici nehoda osobního vozu s motorkářem. V Praze potom ještě na Českobrodské v ulici pod Tábor. Budeme je nehoda osobáku s nákladňákem. Tak to je všechno. Bezpečně dojeďte.
0: Člověče, to je doprava s tebou. To má úplně jiný rozměr.
2: 257 400 400 Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka frekvence 1.

Za moment už taky Pokáč a nebo Lady Gaga. A my jsme tady dneska probírali s mým kolegou Láďou Jakubem, s mým zprávařem, jak máme teď všichni úplně pohnutý to vnímání ohledně toho počasí, že jo? Protože Láďa říkal ve zprávách, bude jenom do 30 stupňů.

0: sice.
1: Ne, ne, zítra teda to bude stoupat a bude to stoupat, že jo, bude i celý příští týden.
0: Ale zatím jenom ke 30 stupňům. Ke 40 se to zase dostane až později.
1: No dobře, tak ještě teda máme sice polovinu prázdnin za sebou, ale další téměř celou před náma, tak užívejte teplých, téměř tropických prázdnin.
0: Přesně tak, téměř.

0: Frekvenci 1 jste nejlepší muziky Bruno Mars a do další hodiny už teď můžu slíbit třeba Davida Guettu, budou i Činasky anebo Jam & Spoon. No ale pojďme hlavně na zprávy.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Dobré odpoledne. Extrémní sucho vysušilo i italské jezero a velké evropské řeky. Hasiči zasahují u požáru v nemocnici ve Svitavách a na koupališti v Polsku se objevili hadi. Sucho, které trhá rekordy, trpí zemědělci i majitelé studní. Jediným regionem s dostatečnými zásobami je Slezsko a severní Morava. Konkrétně v oblasti Ostravska, Karvinska, Frýdecko-Místecka a taky Vsetínska. Některé malé řeky už jsou úplně bez vody, problém ale mají i ty velké. Podrobnější teď bude pro Frekvenci 1 hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu Jan Danielka.
3: Kdybychom se podívali na povrchové vody, tak asi nejvýznamnější deficit je v jižních Čechách a na Českomoravské vrchovině, hlavně těch tocích, které odvodňují tyhle ty oblasti. Tam často zaznamenáváme méně než 10% toho, co je vlastně srpnový měsíční dlouhodobý průměr, a řada toků vlastně vykazuje nulu nebo téměř nulový průtok a můžou to být i relativně velké řeky, jako jsou třeba Skalice, Lomnice, které přitékají do vodní nádrže Orlí.
2: Problém je i v řekách po celé Evropě. Řeka Dunaj má tak málo vody, že lidé našli v Maďarsku ještě jízdní kolo z ostatky nacistického vojáka. Potíže jsou i ve Francii a nebo Velké Británii a taky v Itálii, kde řeka Pát je skoro vyschlá. A jen desetinu vody má dokonce i jezero Maggiore. Hasiči zasahují u požáru opravovaného prázdného technického objektu Svitavské nemocnice. Nikomu se nic nestalo. Pacienti v ohrožení nebyli a evakuace lidí nebyla nutná. Při rekonstrukci objektu došlo k zahoření střechy. Zásah stále probíhá. A polská policie musela zasahovat na koupališti ve městě Piotrków Trybunalski v centrální části země potom, co se do vody vydala žena se dvěma hroznější královskými, ovinutými okolo šíje. Uvedla to zpravodajská televize TVN24. Zásah policejní hlídky vedl k tomu, že hroznější skončili v teráriu, zatímco ženě hrozí opletačky z úřady. Lada Vondrová po únavové zlomenině navikulární kosti v nártu letos venku ještě nezávodila, ale na atletickém mistrovství Evropy je připravená pomoct ženské štafetě na 4x400 metrů. Před odletem do Birminghamu to řekla deníku Sporta ČTK. Pokud se dostane do sestavy pro rozběh, bude to její první ostrá čtyřstovka v této sezóně pod širým nebem.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska, pokud nemusíte, neberte na sebe opravdu nic černého, bude totiž opět velmi slunečný den a horký. Ideálně na koupaliště 26 až 30 stupňů Celsia naměříme na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku jen ale do 26.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále tu máme uzavírku v Praze. Do 16 hodin neprojedete okolo Václavského, Staroměstského náměstí, Dvořákova nábřeží nebo Hlávkova mostu. No, problémy jsou i na dalších místech země. Na trase Hořice Hradec Králové na D35 stojí porouchané auto. Opatrní buďte také v okrese Vsetín u prostřední Bečvy na silnici 35, kde je náhoda nákladňáků s osobním vozem. A D7 Chomutov Praha, zvířata na vozovce nám hlásí policie na 38. kilometru ve směru na hlavní město. Tak bezpečně dojeďte. A na Frekvenci 1 Mára Malášek.
0: Čověče, Láďo, jak ty jsi to říkal s těma hadama, s těmi hroznější královskými, já jsem něco pravdního zažil.
2: Taky na koupališti.
0: Nebylo to na koupališti, bylo to na diskotéce. A přišel ti člověče normálně chlapec a měl bílou mikinu a pod tou bílou mikinou měl kolem krku ovinutýho taky takového podobného hada, ale albína. Který byl bílej a má na sobě to jako takový žlutý nebo světlý vzorování.
2: Jo.
0: No, musím teda jako říct, že samozřejmě
2: Parkat měl jednou pro sebe, viď?
0: To ne, člověče.
2: Ne?
0: Všechny děvčata měl pro sebe.
2: Jo, takhle.
0: To ti byla taková atrakce.
2: A já jsem úplně... naopak, jo.
0: No, tak...
2: Mě by to vyděsilo.
0: A ten had jako není veliký. Jo, ne, asi ne. Tak, jak byl tak kolem krku a on měl jako hubený krček, tak se mu tam ten had tak jako vešel. No, ale říkal jsem kamarádovi, že jsme tam měli tyž takový jako přirychtovaný, takový jako ne, děvčata, velmi jako pohledný. No.
2: A fuč byli.
0: A byli pryč, ale zatím jsem měl jako jistotu, že aspoň jdou po hadovi.
2: Tak vidíš, na hadovi záleží.
1: To nejlepší z muziky.
4: A

frekvenci jedna z té nejlepší muziky, tak je minutu po čtvrt na tři Pecho Boys. No a my se, přátelé, taky společně podíváme na to, kam by se dalo o tomto víkendu vyrazit. Tak v Litomyšli tady mají připravený pivní festival. Ten už docela frčí, jak jsem se díval na webkamery, takže kdybyste přišli, určitě nepřijdete zkrátka. V Pardubicích můžu doporučit velmi oblíbený festival, jak oni říkají, pro celou rodinu, Friend Fest 2026, to znamená auta, motorky, zbraně, koně, western, móda, taky gastro. No, zahraje tam i tublatanka David Koller Marpo, kterého mimochodem taky uvidíte na jednom z našich radiokempů. Na Zlínsku ve Velehradě, tak tady je to rekonstrukce bitvy z dob Velké Moravy. Ve Hlušíně, tak to je zase Moravskoslezský kraj, mají v plánu tento víkend Guláš Fest a rovnou k tomu připojí i pevný pivní festák. No a ten, kdo by byl spíš na víno, tak 100% doporučím v Hodoníně Svatovavřinecký festival. A mimochodem, svatovavřinecké slavnosti nebo takové otevřené sklípky mají dnes v noci i v Bořeticích.

0: Jemena Spoon na frekvenci 1, kdy chybí 2 minuty do 2:30, no a hned potom si dáme čineských selhání, ale ještě předtím s Láďou překontrolujeme silniční tahy. Ono nám to totiž neúplně všude jede jaksi tak nějak jako pomáslé.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Řekl jsem to správně nebo blbě?
2: Řekl to dobře, jako na suchu to drhne, ano, přesně tak, na D2 třeba od Bratislavy na Brno se nám na 5. až 0. kilometru tvoří dlouhé kolony, hrozí tu dopravní kolaps, takže od Bratislavy a Lanžota na Brno pozor na kolony na 5. až 0. kilometru D2. Opatrní buďte také na silnici číslo 20, to je trasa Plzeň České Budějovice u Písku. Máme podběh z nákladního automobilu na silnici, neprůjezdní je pravý jízdní pruh. Tak a pozorní buďte také v okrese Plzeň Sever u obce Myslinka, kde máme u kruhového objezdu nehodu osobního auta s cyklistou. Tak opatrně a s frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: frekvenci jedna z té nejlepší muziky, tak je ta jsme Archer. Za skoro 5 minut je tady 3:15, no chystají se zprávy. Láďo, co se do nich vejde?
1: Budou barevné, podíváme se do barevného průvodu, který zasáhl Prahu v uvozovkách, no a kde se nám hodí vyhnout se

0: Na frekvenci 1 taky LP a do další hodiny určitě počítejte s Taylor Swift. Dáme i Františkovi lázně, to už jsou Alemandra, že? A nebude chybět ani Eros Ramazzotti. A aby to bylo kompletní, tak pojďme i na zprávy.
1: 15 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Přeju vám dobré odpoledne. Desítky tisíc účastníků festivalu Prague Pride vyrazili v poledne v barevném oblečení z doplňky na dolní část Václavského náměstí. V Jesenici u Prahy hoří dům a Strakonice zakázali používání vody. Desítky tisíc účastníků festivalu Prague Pride vyrazili v poledne v barevném oblečení s duhovými doplňky z dolní části Václavského náměstí na průvod hlavním městem. Taky drželi minutu ticha za oběti červencového útoku v Berlíně při podobné akci. Průvod by měl skončit potom na Štvanici, prochází centrem hlavního města. I kvůli nedávnému útoku na něj dohlíží stovky policistů i antikonfliktní tým. V centru metropole kolem trasy průvodu je omezená doprava, hlavně v okolí Václaváku a Staromáku a taky na vltavských nábřežích. Organizátoři čekají, že letos se průvodu zúčastní kolem 45 tisíc lidí, podobně jako loni. Cílem festivalu je přiblížit lidem LGBT plus témata, jako se o této komunitě v Česku žije a že stále čeká na narovnání svých práv, jak řekla ředitelka festivalu Kamila Frejlichová.
3: Lidská práva byla trochu narovnána, ale nepřijde mi, že zrcadlo toho chování ve společnosti tomu odpovídá. Lidé stále čelí útokům na sociálních sítích, nepřijetí společností, takže i to je nějakým způsobem důvod, proč se dneska scházíme.
2: V Jesenici u Prahy kolem poledne začal hořet rodinný dům. Škoda bude v řádech milionů korun. Požár se rozšířil na celý objekt a na místě zasahovali středočeští i pražští hasiči. Nikdo není zraněný a požár je pod kontrolou, ujistil mluvčí středočeských hasičů. Jihočeské Strakonice kvůli suchu zakázaly odběr povrchových vod z vodních toků. Zákaz platí ode dneška. Opatření, které vydal vodoprávní úřad, platí mimo jiné na zalévání zahrad a trávníků, na zavlažování hřišť, mytí aut, na pouštění bazénu a nádrží. Radní města apelují na obyvatele, aby opatření respektovali. Oblaka kouře a popela, které vychrlila sicilská sopka Etna, jedna z nejaktivnějších sopek světa, přiměly dnes letiště v italské Katánii pozastavit příklety letadel. Nejvyšší aktivní sopka Evropy, jejíž proměnná výška dělá 3324 metry, zažila za posledních 500 tisíc let četné erupce. A ve východočeských Pardubicích vrcholí takzvaný sportovní park. Jeho tečkou bude zítřejší návrat kolečkových bruslí do ulic města.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Dneska 30 ve Slezsku, na severní Moravě, v severních Čechách do 26 stupňů. Zítra bude až 32 stupňů a zase sluníčko.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Jak jsme říkali, okolo Václavského a Staroměstského náměstí v Praze neprojedete, taky na vltavských nábřežích v části metropole. No a pozorní buďte také na jiných místech republiky. V Hradci na Svitavou, na Svitavsku máme nehodu dvou osobních vozů, mírně se zdržíte. V Uhelné Příbrami, na Havlíčkobrodsku, havárka motorky, bouralo se také na dálnici D2 na prvním kilometru od Brna, tedy od Bratislavu na Brno. Nehoda z nákladňáku s osobákem je tu hlášená. A D7 na 42. kilometru od Chomutova na Prahu hlásí srážku zvířete s osobním vozem. Ode mě všechno, přeju šťastnou cestu. A vrací se Marek Malášek.
0: No, my se společně podíváme, ty jsi říkal, že se budou zase vedra.
2: A zase,
0: zase vedra. Nám bude přitápěno. Tak se podíváme na několik jednoduchých triků, jak si pomoct. A já přidám i docela zajímavý feed, který jsme vymysleli s Tomem Fílou, když jsme byli teď na posledním radiokempu.
2: To jsem si věděl.
0: Roudná, v pohodě, uroudné. Člověče, ale musím říct, nikdo nám tenhle ten zlepšovák, nikdo ho nestihl ani opoukat.
2: Aha, zapíšete si ho někam do nějakého...
0: No tak já doufám, že to teďka všichni ostatně kouslyší. Tomáš se nebude zlobit, že to teď propíchnu. A prozradím.
2: Uvidíme, no.
0: A my jsme takový lidumilové, my to uděláme pro ty lidi. Můžete ho, přátelé, používat úplně všichni. Hlavně nezapomeňte poslouchat.
4: To nejlepší z muziky.
1: A Marek Malášek.

0: švýcarský DJ Bobo. No, já jsem sliboval, že se společně podíváme na to, jak se ochladit v těchto horkých parních dnech, které jsou jaksi před námi, nebo kterými tak nějak jako proplouváme. Protože, jak jsme si už říkali, když už je 28, už to nejsou tropy.
1: A Veronika dneska říkala, že se bere z bundu, že jo?
0: No, už je to jako v pohodě.
1: Už je to normálka, taková jarní počasí jenom spíš.
0: A pokud teda žijete na vsi, nebo třeba v rodinném domě, tak, nebo aspoň já, to tak vím, že to tak jako je, tak když žiješ na té vsi, tak máš sklep.
1: Ano, sklep.
0: A ten sklep je chladnej, že jo, tak
1: jasně,
0: tam se dá pobít.
1: Jasně.
0: Tak to je obrovská výhoda toho.
1: Nebo Jižní Morava.
0: Tak někteří tam ani nepotřebují spát, že jo. No ale když žijete ve městě a ten sklep jaksi nemáte, kolikrát to třeba nemáte ani přístupnej, jo, anebo Bůh ví jaký, tak to je jako špatný, toto se doma pečete, pokud nemáte klimatizaci. No tak samozřejmě odborníci tady radí, pokud teda žijete ve městě, tak nezapomínejte hodně pít, odlehčit jídelníček, vytvořit si doma letní oázu, což jde docela dost těžko, když jako celý den nejste doma.
1: Já to v podkrovním bytě.
0: No tak to je konečná.
1: Na půdě.
0: Kamaráde, to je taková generálka před kremací už pomalu. Víš, aby ti tam potom nebylo horko. A večerní posezení jako taky fajn, jenomže ta teplota se ani večer, bo jak si moc nemění.
1: Mm-mm.
0: Když máš v noci jako pořád tady 25 stupňů.
1: Vím o tom svý, no.
0: Víš o tom svý. Potom je taky fajn jako uprostřed města objevit nějakou zeleň, jakože se tam třeba natáhnout pod tím strom, pod stromem. A teď už se k tomu blížím. My jak jsme totiž teď byli na radiokempu vlastně, kemp se jmenuje Pohoda, u Roudné, kousek od Tábora,
1: mm-hmm.
0: A my jsme tam bydleli, oni tam mají jako dřevěný chatky a mají tam i takový, já jsem mu říkal, kontík, kontejnery, kde vlastně, ale jako moc pěkný, všechno jako toto, ale je tam teda jako přetopeno. To ti je výheň jako neuvěřitelný.
1: Mm-hmm.
0: A my na to s Tomášem Fílou tak jako koukáme, teď se nám úplně orosiličila, protože to nevyvětráš za ten den. A byla tam manželská postel. No tak a Tomáš, tak si to ale na noc vyneseme ven. Čověče, ale je to jaký je vedro, tak ti to furt jako ještě pálí, přesně to uděláme. No a Radim Majda, náš produkční, ten se toho chytl taky, tak jsme popadli ty postele, vynesli jsme je ven, my jsme siláci, že už jsme něco odstěhovali, tak nebyl problém, tak jsme si to tam dali, ještě jsme to tak jako automa zavřeli po bocích, aby na nás nebylo jako úplně vidět, že jsme udělali takovou lumpárnu. A teď tam tak jako ležíme vlastně jako pod širákem. Samozřejmě jsme si překontrolovali, jestli nás teda jako to ráno jako neskropí ten déšť, bylo by to fajn, ale nestalo se tak. Dva dny jsme tam teda takhle jako takhle pospali, vždycky jsme to jako sklidili. A potom, když jsme jako ráno, nebo nad brzkým ránem jsme tak jako se šli podívat po tom kempu, tak jsme zjistili, že spousta lidí taky spí venku. Že se to prostě v té chatce nedá.
1: Chápu.
0: Ale na čem spali ty lidi?
1: Na čem?
0: Na karimatce.
1: Jo, tak
0: rozumíš? Oni mají normálně jako regulérní plnohodnotnou postel v tom kontiku,
1: no,
0: v té chatce.
1: No, tak asi to stalo za to, víš co, venku.
0: A tam se mačkáš na karimatce? No tak přátelé, pokud se vám ještě tohle to stane, no tak vezmu mámu, popadnu tu postel do teplejch, vytáhnu to ven, no mám krásný leženíčko.
1: No, já jsem zvědavý, jestli mi přijdeš pomoct se smontovaným letištěm před panelák.
0: Kdy?
1: Třeba dneska.
0: A to nejde, ať to.
1: Je.
0: Dneska já už si tahám svou postel ven.
1: Tak jo.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Vliv baron došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů v 3 cestovali s ním.
8: Najděte.
9: Fun Play originál série se vrací.
10: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
9: Nová mise.
11: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
9: Nová výzva.
12: Uvano se vždycky něco stane.
9: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.

0: Na frekvenci jedna taky Spice Girls, no a jak to vypadá na silnicích, tak to ví kolega Láďa.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Ládi, tak jak?
3: Tak policie kvůli průvodu za práva sexuálních menšin zavřela pražskou magistrálu u Hlávkova mostu ve směru na Prahu 7, auta odklání na Prahu 8 na Karlín. A počítejte i s problémy v okrese Strakonice u Buzic na silnici 121 je havárka. Osobního auto narazilo do stromu na místě policie, hasiči a záchranka. Jezděte bezpečně. Na Frekvenci 1 a Markem.
1: Frekvence 1.
4: Nejrychlejší dopravní servis.

sramacoty pro všechny, kteří tento horký den tak nějak využili k tomu, aby si oslavili narozeniny, třeba jako v Hajanech u Brna, kde si napsala Karolína, že se sešla opravdu celá rodina, babička, Boženka, Kuba a mate Slaví, no tak užívají si to. No tak zdravíme a samozřejmě přejeme všechno nejlepší oslaven.

0: frekvenci 1 taky legendární Michael Jackson a jeho Thriller, vzpomínka poslaná tam nahoru. No do další hodiny chystám Katy Perry, budou Krištof anebo Bee Gees.
1: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Vychází blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.
2: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
3: Pěkné odpoledne. Bulharsko-rumunskou hranici zasáhl dron. Americká firma začala bez povolení v Grónsku průzkumné vrty a v Praze může vzniknout nové koupaliště. Že by se válka na Ukrajině mohla rozšířit do širšího konfliktu, se bojí 57% Čechů. Opačný názor zastává 26%. Největší obavy mají voliči dnešní opozice. Za to příznivci vládní SPD se jako jediní převážně eskalace nebojí. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Dron vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a následně vybuchl. Incident se odehrál poblíž hranice mezi oběma zeměmi a zároveň v blízkosti důležité energetické infrastruktury. Podle úřadu explodoval zhruba kilometr od transbalkánského plynovodu a zřítil se do pole. Grónsko, které spadá pod Dánsko, varovalo americkou firmu Greenland Energy, která se bez povolení chystá provádět průzkumné vrty na největším ostrově světa. Píše o tom britský deník The Guardian. Grónsko je součástí Dánského království a americký prezident Donald Trump opakovaně vyjádřil přání dostat ostrov, který má strategický význam i nerostné bohatství, pod americkou kontrolu. V Praze Holešovicích vedle parku u vody by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Radnice chce k jeho zřízení použít přístavní hranu u areálu Port 7, kterou nedávno získala. Řekl to starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Koupaliště by se podle něj mohlo otevřít do 3 let. Přesné náklady zatím nezná, záleží hlavně na ceně pontonů.
4: To, co my teďka řešíme, je, jestli tam bude voda z Vltavy, anebo jestli tam bude voda pitná. A já jsem se spojil s výzkumným ústavem vodohospodářským Tomáše Garrigua Masaryka. Oni dělají jako dlouhodobé sledování kvality vody a my bychom prostě byli rádi, kdyby to přešlo do takového jako semaforu, který třeba právě z některých měst známe, třeba z Kodaně nebo z Amsterdamu, že se na základě předpovědi počasí a na základě dlouhodobých sledování dá předpovědět, kdy je ta voda ke koupání úplně v pořádku.
3: Velkou škodnou mají teď v Asii, jsou jí opice. Ty doslova ničí živobytí zemědělců v Nepálu. Za Úsvitu se lidé z venkovských komunit po celé zemi tak scházejí, aby se s praky, holemi a po domácku vyrobenými hlukovými děly rozptýlili po polích a hlídali okraji lesa. Někteří si sebou berou i psy, jiní zase křičí. Cílem je zabránit hordám makaků v ničení úrody, která může zmizet i za několik minut. Česká puškařka Klaudie Katz získala na mistrovství Evropy do 23 let titul v olympijské třípolohové střelbě. Vítězka kvalifikace Veronika Blažičková skončila 5.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Jak bude v neděli 9. srpna? Bude slunečno, teploty se budou šplhat opět nad 30 stupňů, jen na severovýchodě země, na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku můžou být do 30.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Dejte si pozor, policie kvůli průvodu za práva sexuálních menšin uzavřela pražskou magistrálu u Hlávkova mostu ve směru na Prahu 7. Auta odklání na Prahu 8, čili na Karlín. Opatrní buďte řidiči také na Rakovnicku, ve středních Čechách u Kolešova na silnici 27 je osobní auto na boku. Na místo jede policie, hasiči a záchranka. Bouralo se také v okrese Příbram u Poučepic na silnici 105. No a pozorní buďte také v okrese Uherské Hradiště u Bojkovic na silnici 516 je překážka na vozovce. Bezpečně dojeďte s F1. No a během sobotní odpoledne je s vámi dál Mára Malášek.
0: No, já bych se ještě jednou otřel o ty nadměrná horka, které nás sužují v těchto dnech a evidentně se to ještě chvilku nezmění. Tak jaké teda potraviny zvolit, protože jsme se o tom bavili v minulé hodině, takové ty potraviny, které tě spíš jako ochlazují, ale má to jako trvalejší charakter, že to není jenom nahned.
3: Jo, takhle, že to jsou dlouhodobější chladící potraviny, jo?
0: A člověče, docela mě překvapilo, jako jsou takový jídla, nebo jsou takový potraviny?
3: Bez mrazáku.
0: No. Láďo, ty máš neuvěřitelnou schopnost.
3: Zase jsem to prozradil, jo?
0: Já tě nenávidím.
2: To nejlepší z muziky a

0: Devadesátkový Rednex, kdy budeme mít skoro minutu po čtvrté. Napěté, já jsem sliboval, že se podíváme na potraviny, které tak nějak vynikají svým chladivým účinkem. Ono totiž...
1: No?
0: Znáš takový potraviny, Láďo?
1: Ne.
0: Třeba totiž takový meloun, že jo?
1: Meloun.
0: Ono je dobrý si přes to léto dopřávat potraviny, které jsou bohatý právě na vodu.
1: Mm-hmm.
0: Což meloun jako bez pochyby je.
1: No jo, ale meloun třeba nemůžou kardiaci, to zvěděl?
0: To jsem nevěděl.
1: Já jsem se dozvěděl minulý týden, že kardiaky to může i zabít.
0: Prosím.
1: Když snědí celý meloun, tak je to jedině zlé.
0: No tak moment, ale kdo se žere celý meloun?
1: No já.
0: Kde jaký kardiak, že?
1: No, nejsem naštěstí kardiak, ale...
0: Tak si to můžeš dovolit. Což je třeba ale zase tak jako na uváženou, třeba když si vezmeš meloun, koupíš si ho třeba v nějakým jako řetězci, tak má bílý semínka.
1: Má bílý semínka.
0: Všim si z toho?
1: Že má některý...
0: A spousta melounů, který má bílý semínka, nebo mají bílý semínka, nejsou sladký.
1: Aha.
0: A jediný sladký melon, který já si teda pamatuju, že byl teda jako echtovní, tak ten měl ty semínka černý a koupil jsem ho u silnice. Podobně jak meruňky. S těma to funguje taky hodně podobně.
1: Jo?
0: No, ty, co jsou prostě koupený ve vaničce v Čeftě, tak ty jako ani moc jako meruňky nechutnají.
1: Hmm.
0: To je taková jako výplň.
1: No dobře, to je taková očištěná výplň, no.
0: O, hodně, hodně očištěná. No, pojďme dál. Ledová okurka nebo salátová okurka. To taky. A potom třeba, když si chceš jako osvěžit, tak člověče docela jako zabírá, místo toho, aby si dal ledovou limonádu, kefír.
1: Tak to smyká do noty.
0: To máš rád.
1: Ten můžu vždy a všude.
0: A všem ten kefír, myslím si, že jakože lidi, co jsou citlivější na laktózu, asi by ho neměli jíst jinde než doma.
1: A není bezlaktózový.
0: Kefír? Můžeš si ho vyrobit.
1: Jo, bezlaktózový kefír.
0: No. Hodíš do něho tu tabletku.
1: Aha, to existuje nějaká
0: no
1: tabletka.
0: No jeda. Koupíš si normální mlíko za 8 korun teď, hodíš do toho tabletku, která to zbaví laktózy.
1: Aha.
0: A máš toho mlíko za 35.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7. Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.

0: před půl pátou na frekvenci jedna taky Labuš. Láďo, je i pro tebe tato písnička takovým tím zvedákem?
1: Je, Labuš je vždycky.
0: Jo, korona, jo. Labuš, že?
1: Ano, a korona nejvíc.
0: A teď se Láďa zvedá k dopravě.
1: Přesně.
0: Tak, že to funguje.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Tak pojď. D10 na severovýchod Čech hlásí z Prahy na Turnov problémy na 6,5 km. Narazíte tam na nehodu dvou osobních vozů. Policie taky dokumentuje nehodu v Hrádku nad Nisou na silnici 2713. Je tam padlý strom přes silnici, je tam nabourané auto. Opatrní buďte také u obce Dubovice v okrese Pelhřimov, kde narazíte na nehodu dvou osobních vozů. A v Praze ve Strahovském tunelu si dejte pozor, ve směhu od Prahy 6 na Prahu 5 je porouchané vozidlo. Tak to je z dopravy všechno, přejeme šťastnou cestu.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Mažu 100.

klasika ve vysílání Frekvence 1, taky Bee Gees. Za 6 minut bude 4:45. No pomalu, ale jistě, Láďa chystá v redakci zprávy a v těch se podíváme, nebo respektive ve zprávách, nebo v dopravě, hned po zprávách, se podíváme taky na komplikace z D1, protože ve směru na Brno si postojíte u sjezdu na Benešov, no a potom taky klasika u Brna. No co

0: O tu nejlepší muziku se vám na Frekvenci 1 samozřejmě postaráme i v další hodině Sia, No Name anebo Genesis.
1: Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk hobby právě v prodeji.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
3: Dobré odpoledne. Ve Zlíně se zřítila další část mrakodrapu 34 v Baťově areálu. Nejen české studny a řeky jsou prázdné a účastníci letošního duhového prochodu Prague Pride přišli na akci ukázat, že lesby, gejové a bisexuálové stále nemají v Česku stejná práva jako většinová společnost. A tady jsou detaily. Ve Zlíně se zřítila další část mrakodrapu číslo 34 v Baťově areálu. Dosud na jeho demolici pracoval speciální 100-tunový bagr s dlouhou hydraulickou rukou. Ta doslova stříhala jednotlivé nosné pilíře 11 podlažního objektu. Teď už je minimálně na několik dnů bez práce. A na staveniště přijíždějí menší bagry, aby částečně vyčistili zbořeniště. V budově měli skladeči zázemí, kromě firmy Vasky, taky výrobce sportovního oblečení Alpin Pro, skupina Paketa, provozující službu zásilkovna nebo firma Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Nejen české studny a řeky jsou prázdné. Kvůli nedostatku vody je citelně málo vody i v našich přehradách. A v nejbližších dnech ani týdnech se to jen tak nezlepší. Víc informací přidává hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: No a s tím samozřejmě souvisí i pokles hladin ve vodních nádržích. K tomu dochází v podstatě všude. Asi nejvýraznější je viditelný ten pokles právě v Orlíku, kde ta výška poklesu je velmi výrazná a vlastně nadále ten pokles poměrně rychle pokračuje právě kvůli tomu, že přítok do nádrže je vlastně strašně nízký.
3: Hladina se sesunula až o několik metrů dolů. Na obzoru nejsou žádné výrazné deště, které by českou, potažmo evropskou krajinu spasily. Účastníci letošního duhového průvodu Prague Pride přišli na akci ukázat, že lesby, gejové, bisexuálové či trans lidi, takzvaní LGBT+, stále nemají v Česku stejná práva jako většinová společnost a že je chtějí. Vyplývá to z odpovědí lidí, které oslovili naši reportéři. Zdůraznili třeba problematiku adopce dětí či to, že v Česku není manželství pro všechny. Útok, který se stal v červenci v německém Berlíně, na podobné akci v nich vyvolal pocit, že je jejich účast o to důležitější, uvedli. Akce, která má pokračovat až do rána, se obešla bez incidentů. Policisté už vědí, kdo je tajemný neznámý muž, kterého objevili tento týden záchranáři z temného dolu na Trutnovsku, ležícího před jejich základnou. Jde o Poláka, ten dál zůstává v nemocnici. Muže našel ležícího před základnou jeden ze záchranářů z temného dolu v úterý 4. srpna večer. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu byl převezený do nemocnice. Nebyl ale ani opilý, ani pod vlivem drog. Nekomunikoval a nebyl schopný přeložit doklady. Byl naprosto netečný. Svědek ho přitom registroval už o pár dní dřív o víkendu, kdy ho viděl sedět na autobusové zastávce. Policejní mluvčí serveru VPPL řekla, že s mužem se nakonec podařilo dorozumět. A na východě Čech ještě zůstaneme. V okrese Trutnov v Mladých Bukách se na sjezdovce daří držet sníh i navzdory velkým vedrům. Správcům areálu v tom pomáhá finská technologie.
5: Velká hromada sněhu, který bude sloužit pro start letošní lyžařské sezony, je pod plachtou na vrcholu zdejší sjezdovky, chrání ho speciální izolační desky. Díky nim tak neroztaje ani ve vedru a je možné ho skladovat od jara do zimy. Tady vše pomáhal osobně zavádět lyžařský mistr světa ve slalomu z roku 99 a finský olympionik Kalle Palander. 100 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká kupa sněhu v 500 metrech nad mořem skrývá 9000 metrů krychlových sněhu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
6: Počasí.
3: Jinde než v Krkonoších a lesních v České republice rozhodně nečekejte. V neděli 9. srpna bude taky hodně teplo. Teploty až u 32, někdy i výš. Na severu Moravy, ve Slezsku a taky na severu Čech čekejme jen do 28 stupňů. No a bude slunečno.
6: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A ještě rychle pohled na naše hlavní tahy. Zdržíte se v ulici Kvišňovce v Praze. Máme tu odstavené kamiony uvízlé. Pozorní buďte na 11 na 301. kilometru z Opavy na Český Těšín. V Havířově na Karvinsku máme nehodu osobáku s motorkářem. No a pozorní buďte také na silnici 168 v okrese Prachatice, kde taky u Nových Hutí narazíte na dopravní nehodu. Bezpečně dojeďte se v jedničkou. No a co nového, tak to nám dá, poví Már Malášek.
0: No to já vám povím. Nová je totiž epizoda podcastu Jana a výlety na míru. Takže kam to tentokrát Jana Knížková s Mírou Michálkem nasměrovali, prozradíme do 15 minut.
1: To nejlepší z muziky
2: a Marek Malášek.

0: tu nejlepší muziku se vám právě teď minutu po čtvrt na šest postarali Roxette, no a než se o ní postará také Alex Van, pojďme společně vyrazit na výlet. Jestli jste už opět bez nápadu a inspirace, tak pojďte tu inspiraci najít v další epizodě podcastu Jana a výlety na míru. Ta vás tentokrát vezme na jih Čech. S Janou Tníškovou a Mírou Michálkem totiž navštívíme město Bechyně a jeho okolí. Historické město má opravdu krásné místo uložení na soutoku řek Lužice a Smutné, láká krásným zámkem, keramickou historií, ale i originálními místy, jako jsou skřítkov plný desítek malých postaviček, ale také lázněmi s víc než 400 letou tradicí.
1: Při koupelích se používá slatina dovážená z vlastního rašeliniště, z nedalekých Komárovských Blat.
2: Komárovská Blata.
1: Komárovská Blata, proč se tomu říká Komárovská, je asi jasný.
2: To je jasný.
1: Když teď mě štvou spíš vosy. Jsou
2: jako, ale na druhou stranu to dává logiku, že jo? Protože ty si prostě necháš potřít tělo tou rašelinou a jak kolem tebe lítají ty komáři, tak to se pak hejbe, že jo?
1: No vidíte, pane Novák, jak mám
2: pak tě vás ruce.
1: To je strašný.
0: No mimo jiné se taky dozvíte, proč je Bechyně spojená s Petrem Vokem, jaké zajímavosti ukrývá místní muzeum turistiky a kde najdete jedný z nejhezčích vyhlídek. A taky se dozvíte, že je tu tahle ta oblast spojovaná s jedním zvířetem.
1: Je to oblast bobrů, mimochodem, to by fakt pobavilo, že tam jsou normálně okousaný, tak jak to znáš z těch pohádek.
2: To je ale škodná.
3: Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, tak si chvilku hraje rád.
1: No právě já jsem nad tím přemýšlel, jestli to je škodná nebo není.
2: Já myslím, že když bobra někde mítí, jako...
1: Tak
2: se udrbati.
0: No další epizodu podcastu Jana výlety na míru, která nabízí výlet do Bechyně a okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, ale také třeba na našem webu frekvence1.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

0: která se do sobotního odpoledne vyloženě hodí. Skoro necelé dvě minuty chybí do půl šesté, no nejvyšší čas, aby jsme s Láďou překontrolovali i silniční tahy.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Dobré odpoledne přejeme všem řidičům, hlavně na Moravu, na D2. Dejte si pozor, od Brna na Lanč, od Břeclava Bratislavu na 55. kilometru nám překáží v provozu odstavené osobní auto. Ve Zlíně se bouralo na třídě 3. května. Máme tu od policie hlášenou nehodu osobáku s autobusem. V Pardubicích dejte pozor na Hlaváčově ulici, tady narazíte na zmečkané dvě plechy. Na Liberecku v Příšovicích máme nehodu dvou osobních vozů. No a bouralo se také ještě jednou z jižní Moravy, Brno venkov hrácí potíže u Pohořelic na silnici 53. V sobě jsou dvě osobní auta. Na místo policie, hasiči a záchranka. Jezděte velmi opatrně, třeba ve společnosti Frekvence 1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
4: A

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, ve snech gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

Mario G na frekvenci 1, muzika plná takové té letní energie, za 5 minut bude 6:15. No a my v té letní energii samozřejmě budeme pokračovat sesí, bude i Richard Miller, no a v celou

0: I Code Feel na frekvenci 1 v plné polní, ale zároveň připravený eter třeba pro Taylor Swift. Nebudou chybět ani Reddy Kirke. A pokud chcete něco skočného do tance, tak Los Lobos. No ale pokud chcete nějaké informace, tak od toho je tady Láďa.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přesněji Láďa Jakub.
2: Hezký večer. Za letošní očekávanou nižší sklizeň můžou mrazy. Už za hodinu začne na osadě Jizerka v Jizerských horách noční vesmírné pozorování oblohy. A lidé, kteří v těchto dnech pojedou šalinou v Brně, se mají na co těšit. Dozvědí se o původu názvu zastávek. Za letošní očekávanou nižší sklizní úrody můžou mrazy, málo deštivé jaro a letní vedra. Někteří zemědělci ale taky míň zaseli, protože čekali, že se jim produkce nevyplatí. Při aktuálně evidovaném propadu sklizně můžou zemědělci podle prezidenta agrární komory Jana Doležela při současných cenách snížit tržby o zhruba 8 miliard korun. Ten pro naše rádio dodal.
3: A které máme, řekněme, stejné nebo nižší ceny komodit než v loňském roce, které jsou bohužel navázány, řekněme, na globální trh, určitým způsobem na fosilní paliva, to znamená v okamžiku, kdy zejde nějaký signál z Blízkého východu, že by mohly být blízko dohodě, tak cena obilovin poklesne, nereaguje třeba na nižší sklizeň v České republice. No a to poslední souvisí právě, řekněme, s tím středním východem, a to je jaksi vyšší úroveň vstupu v letošním roce, ať to jsou pohonné hmoty nebo hnojiva.
2: Míň sklizeného obilí a dalších komodit negativně zasáhne hlavně samotné farmáře, zemědělce. Spotřebitelů by se situace ale neměla výrazně dotknout. Už za hodinu začne na osadě Jizerka v Jizerských horách na Liberecku rodina, přímo vesmírná akce Noc na Jezerce. Astronomové nám přímo pod oblohou přiblíží zatmění slunce, které nás čeká příští středu. A od 21 hodin ukážou i to, co nabízí dnešní obloha. Jen se dobře oblékněte, Jizerka totiž patří k nejchladnějším místům v celé České republice, kdy i v létě, v noci a ráno může mrznout. Noční hvězdnou akci na Jezerce pořádá Jizerská oblast tmavé oblohy a český vás ochránců přírody. Právě v těchto místech je totiž jedno z nejlepších míst pro pozorování vesmíru v Česku. Míříme na sever Čech. Jako pokus o vraždu dvou lidí vyšetřují kriminalisté páteční incident na Jablonecku, kde po útoku bodnou zbraní v Tanvaldu skončili tři lidi v nemocnici. Policie už podezřelého zadržela. Lidé, kteří v těchto dnech čekají na zastávkách tramvajové linky 1 v Brně, si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů, tedy názvu ulic, náměstí nebo objektů. Dopravní podnik v Brně totiž spustil s muzeem města Brna projekt s názvem Zastávky, kdo a proč, a navazuje na projekt Muzea ulice, kdo a proč. Informace mají zaujmout a poučit o historii moravské metropole a místopisu. Jelikož na označníku není místo na velké historické exkurzi, je součást všech tabulek taky takzvaný QR kód s obsáhlejšími informacemi, které pak najdete na internetu. Jestli zůstane jenom u tramvajové linky 1, prozradil ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc.
4: Samozřejmě člověk musí mít sny a jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeni jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města. Takže cílem je všechny ulice pomenovat nebo všechny zastávky vysvětlit. Nejenom jedničku, nejenom tramvaje, i trolejbusy a následní autobusy.
2: V minulosti například dopravní podnik hlásil při festivalu Meeting Brno s názvy zastávek nejen v šalinách i informace o jejich původu, a projekt se setkal s pozitivním hlasem cestujících.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: I v neděli 9. srpna to bude na koupačku. Nezapomeňte si doma opalovací krémy, brýle, ručníky, zkrátka všechno, co potřebujete na koupání, ať už na koupališti nebo k jezeru nebo k řece, která ještě nevyschla. Bude opět horko a teploty se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku. Jinde může být 28 až 33 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: co se děje na našich silnicích. Opatrně buďte v okrese Zlín, ve Vizovicích, v Dělnické ulici nám hoří dům, proto je tu požární hlídka, samozřejmě zdržíte se. Opatrně buďte na D1, pro poruchu stojí odstavené auto na 14. kilometru z Prahy ve směru na Brno. D1 ještě jednou od ostravských, respektive od hranic s Polskem na Ostravu na 245. kilometru stojí taky porouchaný vůz. Na silnici 16 v Jičíně máme hlášené vozidlo v protisměru, což je nebezpečná situace. Opatrní buďte tedy na okraji Robous a Moravčic před Jičínem. No a pozorní buďte také na silnici 77 na Blanensku u Černovic, kde máme osobní auto mimo silnici. Na místě policie, hasiči a záchranka. Bezpečně dojeďte. No a doufám, že vám na cesty bude hrát Marek Malášek na Frekvenci 1.
0: A to je zase jo, to já zahraju, dáme si laskečo a teďka, jo? Protože budeme v této hodně přát dnešním oslavencům. Svátek má dneska Soběslav.
2: Místo.
0: Ano, může být, ale teď mě napadlo, jo? Když třeba uděláš jako zdrobnělinu jména, třeba v mým případě Marek Mareček, v mým případě Láďa třeba Ladíček, mm-hmm. Tak Soběslav.
2: Sobíček?
0: Sobeček?
2: Ne. Soběslaviček.
0: Všechno
2: je sláva.
0: No sláva!
5: To nejlepší z muziky.
1: A

No, my se, přátelé, pustíme společně taky do gratulace dneska všem oslavencům. Jak už jsem říkal, dnes má svátek Soběslav a toto jméno se vykládá jako ten, kdo slaví svoji zemi. No tak, přátelé, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví, ale ze slavných osobností dnes má 49. narozeniny chlapík, kterého z našeho vysílání velmi dobře znáte. Košili, rudy. Ano, dnes 49. slaví Petr Bende, kterého shodou okolností můžete 19.8. vidět a taky slyšet v rámci našich radiokempů, a to na koupališti a kempu v Podbořanech, ale popojedem dál. Narozeniny dnes slaví taky

0: 36. fotbalista Vladimír Darida. A pokud jste sledovali Odpadlíka, kde Renault Reigns chytal ty zlobivé, tak jestli pamatujete toho Indiána, co jezdil v tom žlutém Hummeru, Bobby Sixkiller, tak ten dneska slaví 71. narozeniny. Tak všechno nejlepší.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Na frekvenci jedna také Maria Carey, kdy máme, no, 2 minutky do půl sedmé, no nejvyšší čas, aby Láďa taky překontroloval silniční tahy, pojďme na to.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Začínáme ve Slezsku, v okrese Opava se bouralo u Třebomy, na silnici 467 je auto mimo silnici. Opatrní buďte také na Bruntálsku, v Krnově, tam narazíte na nehodu 2 osobních vozů na vjezdu do města. Pozorní buďte také v Ostravě na Ruské ulici, i tady je stejná bouračka. Bouralo se i na jihu Čech na D3 na 98,5 kilometru z Kaplice na Mezno, tam stojí po poruše odstavené auto. No a v Karlových Varech máme nehodu 3 osobáků v Západní ulici. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1, pochopitelně.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 19 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: Zprávy s Láďou Jakubem. Dobrý večer. Až do zítřejšího poledne neprojedeme Lhokovským a Chlupickým tunelem. V Praze zavřená je teď silnice 55 na Brněnsku. Strakonice zakázaly odběr povrchových vod z řek, potoků a rybníků. A na rumunsko-bulharských hranicích vybuchl zřejmě ukrajinský dron s výbušninami v blízkosti plynovodu. Tady jsou podrobnosti. Starobní důchody se od ledna můžou zvýšit, a to plošně o zhruba 300 korun, jak to naznačuje vzorec výpočtu pravidelného navyšování, nebo až o dvojnásobek, zmiňují dnes Novinky.cz. Letošního průvodu Prague Pride se podle prvního odhadu organizátorů zúčastnilo podobně jako loni zhruba 45 tisíc lidí. Přesnější čísla budou mít organizátoři v pondělí. Podle policie i organizátorů se průvod obešel bez potíží. I kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Německu byla letos bezpečnostní opatření zpřísněná a na pražský průvod dohlíželi stovky policistů i antikonfliktní tým. Na Štvanici pokračuje ještě několikahodinový program. Až do zítřejšího poledne jsou neprůjezdné tunely Lhokov a Chlupice na Pražském okruhu, a to kvůli pravidelné údržbě a servisu technologií. Silničáři zároveň opravují výtluky na Pražském okruhu u křížení s plzeňskou D5. Doprava bude kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Chlupice odkloněná přes ulici k Barandovu a dál po jižní spojce.
2: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
1: Říká mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl. V areálu nemocnice ve Svitavách předměstí dnes hořel opravovaný prázdný technický objekt. Nikomu se nic nestalo, pacienti naštěstí v ohrožení nebyli a evakuace dalších lidí ani nebyla nutná. Jihočeské Strakonice kvůli suchu zakázaly odběr povrchových vod z vodních toků. Opatření, které vydal vodoprávní úřad, platí mimo jiné na zalévání zahrad a trávníků, zavlažování hřišť, mytí aut, napouštění bazénu a nádrží. Dron dnes vnikl na rumunsko-bulharskou hranici a explodoval poblíž plynovodu. Bezpilotní letoun podle bulharského premiéra nesl velké množství výbušnin. Zařízení bylo nejspíš ukrajinské. Záhra ve Švýcarsku je vyřešena. Požární čidla na slavném Kaplovém mostě v Lucernu neustále vyvolávaly plané poplachy. Podle hasičů za ně pravděpodobně mohli pavouci, konkrétně křižáci mostní. Pavouci tohoto druhu se rádi zdržují na stavbách u vodních ploch. Pavouci podle odborníků zjevně vlezli do protipožárních hasičů a spustili alarm. A ještě ze sportu FC Zlín Bohemians Praha 1905-02 a Teplice remizovali s Viktorkou Plzeň 5-5.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Zítra bude horko, teploty mírně nad 30 stupňů, do 28 bude ve Slezsku, na severní Moravě a v severních Čechách.
0: Frekvence 1. Doprava.
1: Při nehodě dvou osobních aut u Pohořelic na Brněnsku zemřeli v podvečer dva lidi, další čtyři se těžce zranili. Silnice číslo 53 je na Brněnsku u Pohořelic v místě havárie dál uzavřená. Policie dopravu odklání. Přejeme vám všem klidné cestování, no a na cestu vám posíláme československou hitparádu s Janou a Mikešem a od 8 hodin taky Party Mix Frekvence 1.
3: Česká hitparáda Frekvence 1.
0: Jana Knížková
3: a Roman Mikeš.
4: A je to tady.
5: Mohla bys to prosím tě na všechno teď, můžeš slunout úplně.
4: No.
5: Teď jsem připravený. Dobrý den, dámy a pánové.
4: Ještě jsi mohl vytáhnout
5: něco, něco jiného. Tak, to si nechám na příště. Dámy a pánové, vítejte v hitparádě v našem okénku.
4: Ano, hodina.
5: Humoru a melodii.
4: Ano, tak naše okénko se právě teď otevřelo a ano. My vás z něho zdravíme. No a máme pro vás vlastně na začátku naší hitparády, respektive vaší hitparády, takovou nemilou informaci.
5: Ne, to budeme... jsou milý informace, 10, 10, 10, hele, vydrželi
4: všichni. Pozor, ještě jednou, máme pro vás takhle milou... při začátku milou informaci, kdože nám vypadl.
5: Ano, tak rozloučíme se po 10 týdnech, co je vůbec v nás s Petrem Kolářem a Olympikem.
4: Máš pravdu.
5: Byli jste skvělí, byli jste na prvním místě, tak je jeden čas.
4: Jako dobrý. Tohle je skvělá zpráva. Trošku horší zpráva. zpráva je, že nám končí Kristýna s písničkou Slamky.
5: No, taky, no.
4: Ta byla desátá minulý týden a byla tady vlastně jenom dva týdny. Nejdřív byla nasazena a no.
5: Ale jsou tam dvě desítky, tak budeme dělat jako
4: vyněc.
5: Co se dá dělat?
4: Tak, pojďme udělat, ale ne rekapitulaci.
5: Kdo vypadá? Tak si to řekneme znova.
4: Takže, máme tady dvě novinky.
5: UDG, to jsou sirény, ty máš k tomu nějaký propozice, tak
4: já
5: se prosím tě spust.
4: Tak prosím vás, UDG, sirény, nový single, který předznamenává podzimní album a taky společné turné s FFO. What is it, FFO?
5: To je FFO.
4: To já ti to řeknu, to je Fast Food Orchestra. Orchestra. Tak super, hele, na to se můžete těšit. Zároveň další ochutnávkou z připravovaného alba.
5: Co to je FFO?
4: To album, pozor, pište si, album vyjde 2. října a desku pokřtí 10. prosince.
5: Tak a tohle je ochutnávka, jestli se nemýlím z toho.
4: Tohle si pojďme vychutnat, protože to je ochutnávka.
5: Tak.
4: UDG.
5: UDG. Ale dvojka, to já mám tady pro vás informaci, která je docela zajímavá. Mm-hmm. Ačkoliv je, že perno, jak se tomu říká? Parno, co se změnil samohlásku.
4: Jedno písmenko, co tam dělá.
5: V háji tu. Prosím vás, je...
4: Cože jsi řekl? Po něco.
5: V háji jsem říkal. No. Proč to říkám celý? Emily, Ondrej Kandrač a Mark Vos.
4: To jsou tři persony.
5: A to jsou ale slovenský persony.
4: Emily, Ondrej Kandráč a Mark Vos.
5: Který naspívali tuhleto, nebo jako vyrobili tuhleto písničku, která se jmenuje Máj, vyšla na Slovensku na jaře, proto se jmenuje Máj, k nám se dostala až teď.
4: Takže v květnu.
5: No, takže, no ano, v květnu. Takže se nedivte, když vám v tomhle parnu pouštíme písničku o Májce.
4: Já myslím, jo, že se nikdo divit nebude. Jako kdyby se pustili koledu, bylo by to víc k podivení.
5: To je asi pravda, ale já myslím, že to vůbec nevadí. Ta písnička je jako je to lidová písnička. No počkejte, je strašně důležitý. To je lidová písnička v takovým moderním hávu. Tak zkuste jako si to poslechnout v klidu a říct, jestli to je ono nebo není. Já jsem byl takový trošku z toho překvapený.
4: Ty jsi to už poslechnul?
5: Já jsem to slyšel, no, já jsem připravený. Já jsem dneska přišel připravený na hitparádu.
4: Tak rekapitulace. Máme tady tip číslo 1 a to je...
5: UDG Sirény.
4: A tip číslo 2. Emily, Ondrej Kandráč, Mark Vos, Máj.
3: Česká hitparáda frekvence 1.
0: Tip

0: Pánové, vítejte v hitparádě Rádia Frekvence 1 na vlnách rozkoše a hudby. Tak, co pak tady
1: počkej,
0: máme?
1: Ale počkej, když mluvíš o té rozkoši, jo.
0: No, co se stalo? Povídej, nějaký podrobnosti.
1: No, mám tady jednu takovou zprávu, která tě určitě...
0: Rozhodní.
1: Bude rozhodní,
0: která mě rozpálí.
1: Dneska je kolikátýho?
0: Dneska je, ježišmarja, já nevím.
1: Dneska je 8.
0: Osmýho, jo, já mám zítra svátek. Představ si to, 9.
1: No
0: jo, zítra je Romana. No jo.
1: A představte si, že teď budeme... Počkej, mě to hrozně baví, já ti to musím říct.
0: Tak mi to řekni.
1: Protože mezinárodní den, který je hrozně zajímavý a který by tě mohl bavit, a to je Mezinárodní den ženského orgazmu.
0: Dneska.
1: Já ti to řeknu, ti to...
0: Já myslím, že mi to přece... Už jsem se začal radovat. Ty mi to jenom přečteš, no.
1: Já jsem ti to chtěla říct v angličtině. International Female Orgasms Day.
0: Tak to je krásný den. A mají chlapi taky nějaký den orgazmu?
1: To nevím, teď mají ženy.
0: Ne, dneska ženy.
1: Tak vždycky je žena
0: první. No, má přednost.
1: Tak a jdem na tu desítku.
0: Desítka, prosím vás, ten novinka z minulého týdne. Magnetická bouře. Tomáš Klus a Věra Martinová.
1: Tak hele, novinka z minulého týdne je na desítce. Já myslím, že to nevadí, že se
0: hele, dvě generace, ale spojili se. Na takový, řekněme, tady se píše do hudebních poloh, tak když je dneska ten mezinárodní, to byl takový pokus o for. No. Tomáš Klus patří už déle než dekádu k nejvýznamnějším českým autorům, to známe.
1: Že se může zasmát svým pórům.
0: No, já to dělám furt, ale, no a teď tady píše, poslouchej.
1: Prostě jsou to dvě jména, dvě persony, které jsou hodně známé. Tomáš Klus dělá.
0: Hele, Tomáš Klus totiž k tomu napsal, magnetické bouře jsou mým dvojitým splněným snem, za prvé zaspívat si po boku královny Kant.
1: Ano.
0: Jo, Věry Martinové, nádherné ženy s nádherným hlasem a srdcem a za druhé tím, že je to písnička, která svítí na každou z cest bez snahy někam ji vést, jen konstatuje, co je jasnější nad nebe, že je čas mířit k sobě a ne...
1: Od sebe.
0: Je čas mířit k sobě, ne na sebe.
1: Jo.
0: No, Tomáši, ale... jako ono to jde i tak.
1: Já jsem se jenom smála tomu, když jsi ukázal to srdce, tak jsem
0: ukázal, kde je to srdce.
1: Takže to je desítka. Na 9. místě Demigods a písnička Slova, což je vlastně taky novinka z minulého týdne.
0: Jsou tam pěkně narovnali, vidíte.
1: Demigods, poslouchejte, jo. My jsme to říkali teda my už minule. Začátkem letošního roku UDG kapela vlastně řešila nějaký neschody, že jo? Rozštěpila se na dvě části, které teď samostatně bojují o své místo na scéně české pop music. UDG jsme měli jako novinku a teď Demigods, což je vlastně, jestli to dobře chápu, polovina.
0: Ano,
1: té
0: druhá
1: kapely.
0: Polovina.
1: Ano, ano, ano. Fungují jako trio.
0: Trivo.
1: A písnička Slova je otevřenou zpovědí a přímou reakcí na události ze začátku roku.
0: Vy jste, mám měli pocit, že zadrháváme to tím vedrem, my totiž tady nám se rozbilo k topení v práci, ale ono to nechledí, ale topí.
1: No, to je. A my jsme jako zvyklí, vlastně teď byly ty 39. No nic, pojďme udělat rekapitulaci. 10. místo.
0: Nejlepší.
1: Že jo?
0: No, já si myslím taky.
1: Magické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová.
0: A 8.
1: Ne, 9.
0: Pardon, 9. To je Slova Demigods, novinka. Místo.

0: Přátelé, tady 8. a 7. místo a na 8. místě, juhu, já jsem strašně ráda, že Ondřej Ruml stále v české hitparádě je a že jste mu dali šanci. Z devítky se nám dostal na osmičku, je tady už 7. týdnem, já věřím, že se tady Ondřej Ruml celou tu desítku určitě vyzobe.
1: Přitom ta písnička, to je taková jako filmová písnička,
0: je
1: veselá a když si to dáte dohromady, nesmíte to jako brát jenom, že si pustíte písničku a řeknete si, o, písnička, ale ono, když se potom podíváte na ten film, tak jo, jako zjistíte, že jo, to, do toho takhle jako zapadá.
0: Jako jo? Za mě.
1: Takhle jako, takhle, dívej, jste, takhle, to jako docela zapadne.
0: Takhle,
1: no,
0: za mě to vlastně moc nezní.
1: Ještě, že nemáme kamery.
0: Za mě to teda vůbec nezní jako filmová muzika. Víš, jakože já nemám pocit, že to je nějaký soundtrack k něčemu. Za mě to zní jako super písnička, kterou by rádia měli hrát.
1: A já to tak nemám, Čeče, já to mám jako opravdu,
0: jo,
1: stejně jako my máme rádi víno, jak bylo, když si ta písnička, jo, taková hitovka, pak jsem si říkal, a to já jsem měl v obráceně, mně se to nelíbilo, a pak jsem viděl
0: ten film
1: a říkal jsem si, ježiš, teď to k tomu sedí.
0: Fakt?
1: No. Takhle to prostě je, no.
0: Takže tohle byla osmička, teď jdeme na sedmičku.
1: Sedmička, Geronimo by Post-it.
0: Post-it.
1: Tam píšou jako, no, to je Post-it.
0: To je Post-it. Já bych teda... Post it.
1: No jako postni to.
0: Postni to.
1: Je to pražská skupina, vysílá nám do světa novinku Geronimo, nejde však jen o její další rokový single, jde o hluboké osobní ohlédnutí zpěváka za divokými stavy mládí a vnitřními bitvami, které ho formovaly. To já znám, Čeče, já jsem teď byl na srazu a oni mi říkali, hele, ty jsi byl hroznej, no, prostě kdo nevylez na strom.
0: To je
1: no,
0: ono.
1: A já jsem říkal, vidíš to, to už je
0: prdě, kdo
1: by se tam sápal. No.
0: My jsme zrovna nedávno vzpomínali, jaký to bylo si prostě jako po večírku druhý den nerovnou do práce,
1: no,
0: aniž by si spál,
1: no,
0: že jo?
1: Přesně.
0: Jako předtím to šlo. 20 let zpátky a šlo to. A teď?
1: Já představa... udám večírek a měsíc nikam
0: nejdu. No, já taky, já se z toho probírám prostě několik víkendů.
1: A to nemluvím jenom o večírku, to jsou, no, jiný věci.
0: No, jo?
1: Dělám pohyby. Tak, pojďme udělat
0: rekapitulace. 8. místo k Vinohradům Ondřej Ruml.
1: A 7. místo Geronimo Post-it.

0: Posloucháte Frekvenci 1, my jsme tady stále s Jani a máme pro vás šestku, je tu s námi, to jsme my dva. Dneska je mezinárodní den orgazmu, my to teda vememe rychle, co tu můžeme věnovat. Pojďme na šestý místo.
1: Ale pozor, ještě ti teda řeknu, není totiž jenom mezinárodní den orgazmu, ale je i mezinárodní den koček.
0: No to tak jako, to tak do sebe zapadá.
1: Pak je mezinárodní den mraženého pudingu.
0: Mraženého masa.
1: To, nic, pojďme od toho. Dobře. Takže to jsi říkal, takže šestka.
0: Já jsem říkal šestku, Mikael spolu. Písnička spolu je o pocitu, že člověk nemusí všechno zvládat. Sát o tom, že někdy stačí mít vedle sebe někoho, s kým můžeme jen tak být. To už jsme o tom mluvili, je to takový trošku jako vážný téma, jo, ale zároveň vlastně
1: ale evidentně se líbí,
0: potřebný.
1: Jo,
0: jako jo. K životu je to potřebný.
1: Hele, tahle písnička si polepšila ze sedmičky na šestku. Pak tady máme páté místo, což je akce, která se nezměnila a budem tady ohromně gratulovat, protože Nicole Votrubová vyzobala 10 týdnů v české hitparádě.
0: 10 týdnů, to jsou dva a půl měsíce.
1: No, 2,5 měsíce.
0: Jako dobrý, ale to musí jako zatleskat.
1: Hele, písnička Jsou dny vás bavila a myslím, že se nemusí Nicole vůbec stydět, protože si jako vedla skvěle. Myslím si, že z těch 10 týdnů téměř všechny ty týdny se držela od pětky nahoru. Přesně. Takže super.
0: A kdybyste měli pocit, že jsme jí hráli 9krát, tak si dáte ještě jednou. 10krát.
1: Tak rekapitulace. Na šestém místě Mikael spolu.
0: A pětka jsou dny Nicole Votrubová. Hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: Přátelé, 4-3-2, to je to, co nás čeká. Než se do toho pustíme, musím ti vyprávět příběh.
1: Já už jsem se těšil, já jsem se lak, že mi neřekneš žádný příběh.
0: Koupila jsem si umělý bradavky.
1: Bradavky máš?
0: No, protože já mám takový košile a ty košile jsou průhledný.
1: Já to znám a to si nalepíš na bradavku.
0: No, ale počkej.
1: Ono to nejde dolů.
0: Ne, nejde dolů, ono to spadlo. Takže já jdu a najednou mi z košile vypadne bradavka.
1: Ale prosím vás, to není bradavka, to je jenom takový plátek.
0: Ne, takový plátek, protože já to totiž nemám moc ráda, když mi jako stojí bradavky.
1: No.
0: A nechci nosit tu podprsenku, to je něco tak v tom takto, je to tak něco nepříjemného.
1: Já to znám, no.
0: Je to
1: tak je hrozně nerad.
0: Pruda. Takže jsem si koupila ty bradavky, aby mi nestály ty moje bradavky.
1: A jak to, že ti to spadlo?
0: No, mi to spadlo teď tím teplem. Je to nekvalitní.
1: Tak si to přilepka na konem.
0: Sekundovým lepidlem.
1: A to není špatný příběh.
0: Tak, máme tady ale jiné zajímavější příběhy. Čtvrté místo, Dominika Aládžia a Krištof Půlnoční hřích, čtvrtým týdnem v české hitparádě. A pozor, hej, ze šestky na čtyřku. Super.
1: No prosím, hele, tak to je dobrý, tleskám.
0: Gratulace.
1: Tleskám jednou rukou.
0: A tohle je taky, za tohle jsem ráda.
1: Ze čtyřky, to znamená z brambory na bronzovku.
0: Už to leze.
1: Perpetuum mobile leze. Eva Farná. No já ty jsi to říkala, že to je vlastně písnička,
0: která by měla. Já ti říkám, že ona bude na prvním místě. Bude.
1: Asi jo, je tady teprve třetím týdnem a vy se tak jako pomalu rozhoupáváte, nedivíme se vám v tomhle roku dělat nějaký rychlý, ukvapený pohyby, nebo nějaký, jako rozumíš, rozhodnutí je nesmysl. Nechtě si to poslechněte ještě v klidu a pak se teprve rozhodněte.
0: No a na druhém místě pro tento týden je Martyho Banda a to si myslím, že si taky zaslouží jako potlesk a uznání, protože Martyho Banda je vlastně na druhém místě už po druhé. Minulý týden to bylo stejně tak s písničkou Druhý rande a je to písnička, o které jsme řekli hodně, protože oni tady nejsou úplným nováčkem. Mm-hmm. České hitparádě jsou tady už 7 týdnů. Tak a pojďme udělat rekapitulaci.
1: Ještě k tomu řeknu, že je to lehce ironická písnička o vztahu.
0: Teď, když tady je lehce erotická.
1: A nekonečným hledání té pravé. No to bude určitě to všechno, co se skrývá za tím.
0: Ironie?
1: Ne, to, co jsem přečet, je erotika.
0: Aha.
1: Jak říkají Němci, erotisch.
0: Tak pak je ještě globální noc s paní pod hvězdami.
1: To je taky mezinárodní den.
0: No. Když už jsme u toho.
1: No,
0: tak pojďme udělat rekapitulaci. Na čtvrtém místě Půlnoční hřích od kapely Krištof a Dominiky Aládžia.
1: Třetí místo Perpetuum mobile Eva Farna.
0: No a dvojku bere Martyho Banda Druhý rande.
2: Místo čtvrté.

0: Mimochodem, jestli se to povede, tak já příští týden přivezu i do velkých hlav, protože tohle to už tak nějak moc nefunguje. Mám takový hezký pískátko, tak budu dělat pískátko. Jiný zvuk bude, prostě připravte se na to. Je změna, že jo?
1: No, nenecháme to na září až.
0: Ne, třeba to, aby to bylo v záběhu.
1: Aby to dobře. Tak přátelé, první místo. Staronové číslo 1. Na vrchol naší hitparády se po 3 týdnech, kdy našemu žebříčku královali Petr Kolář a skupina Olympic s písničkou Co je vůbec v nás, vrací k Sindlej! Se svojí dovolenou!
0: A je to tím, že totiž začal srpen a novej turnus nastoupil na dovolenou, tak jste si řekli, ale dáme mu hlas, protože prostě dovolená nekončí.
1: Ksindláci se vrátili. A když už tady mluvíme o Ksindlovi X, tak vás musíme pozvat taky na příští týden na Vranov, protože tam bude vystupovat Ksindl X v rámci radiokempu, tak s námi dorastou.
0: To určitě přejďte, protože by mělo být hezky, zase se mají vrátit ty teploty, no, teplý, vysoký. A když jsou vysoký,
1: inu vysoká.
0: No. Dámy a pánové, dnešní hitparáda se pomalu nachýlila ke konci. My máme teď spoustu práce, protože je Mezinárodní den orgazmu, tak to musíme nějak využít. A
1: co to mělo být?
0: No tak každej
1: takhle to k tomu nedojdeš.
0: No já už jsem došel dvakrát. No tohle to ne. To bylo jenom jako znamení toho, že se něco takového děje.
1: A teď vypadáš jak pacient. No nic.
0: Tak asi ne, počkejte, tak z toho nic nebude. Dneska z toho nic, asi jsem nepřesvědčil úplně.
1: Tak užijte si dnešní, ať už je to Mezinárodní den koček, Mezinárodní den spaní.
0: Mraženého masa.
1: Mraženého masa, mražený koček.
0: Co to bylo mraženýho? Co jste říkala?
1: Mraženýho pudinku.
0: Jo, pudink. Mražený.
1: Užijte si dnešní večer, užijte
0: počkej,
1: si...
0: Počkej, no. Ty si zamražuješ pudink.
1: Já nevím, to je americký svátek.
0: Jo, no jo, ty se sem cpou s takovýma hovadinama.
1: Děkujeme za přízeň, mějte se moc krásně.
0: Aby se namrazili skockou.
1: Skocká nezmrzne, viď?
0: Nesmrzne, no. Dobrá skocká nezmrzne.
1: Tak to je myšlenka na závěr.
0: A mějte se hezky, loučí se Jani Knížková.
1: A Roman Vikeš, ahoj.
0: Ahoj. Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve Zlíně se zřítila další část mrakodrapu 34 v Baťově areálu. Naše přehrady začínají být bez vody a na sjezdovkách v Krkonoších leží sníh. Detaily má teď Láďa Jakub. Ve Zlíně se zřítila další část mrakodrapu číslo 34 v Baťově areálu. Dosud na jeho demolici pracoval speciální 100-tunový bagr s dlouhou hydraulickou rukou. Ta doslova stříhala jednotlivé nosné pilíře 11 podlažního objektu. Teď už je minimálně na několik dnů bez práce. A na staveniště přijíždějí menší bagry, aby částečně vyčistili zbořeniště. V budově měli sklady či zázemí kromě firmy Vasky taky výrobce sportovního oblečení Alpin Pro. Skupina Paketa, provozující službu zásilkovna, nebo firma Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Nejen české studny a řeky jsou prázdné. Kvůli nedostatku vody je citelně málo vody i v našich přehradách. A v nejbližších dnech ani týdnech se to jen tak nezlepší. Víc informací přidává hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: No a s tím samozřejmě souvisí i pokles hladin ve vodních nádržích. K tomu dochází v podstatě všude. Asi nejvýraznější je viditelný ten pokles právě v Orlíku, kde ta výška poklesu je velmi výrazná a vlastně nadále ten pokles poměrně rychle pokračuje právě kvůli tomu, že přítok do nádrže je vlastně strašně nízký.
1: Na obzoru nejsou žádné výrazné deště, které by českou, potažmo evropskou krajinu spasily. Účastníci letošního duhového průvodu Prague Pride přišli na akci ukázat, že lesby, gejové, bisexuálové či trans lidi, takzvaní LGBT+, stále nemají v Česku stejná práva jako většinová společnost a že je chtějí. Vyplývá to z odpovědí lidí, které oslovili naši reportéři. Zdůraznili třeba problematiku adopce dětí či to, že v Česku není manželství pro všechny. Útok, který se stal v červenci v německém Berlíně, na podobné akci v nich vyvolal pocit, že je jejich účast o to důležitější, uvedli. Akce, která má pokračovat až do rána, se obešla bez incidentů. Policisté už vědí, kdo je tajemný neznámý muž, kterého objevili tento týden záchranáři z temného dolu na Trutnovsku, ležícího před jejich základnou. Jde o Poláka, ten dál zůstává v nemocnici. Muže našel ležícího před základnou jeden ze záchranářů z temného dolu v úterý 4. srpna večer. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu byl převezený do nemocnice, nebyl ale ani opilý, ani pod vlivem drog. Nekomunikoval a nebyl schopný přeložit doklady. Byl naprosto netečný. Svědek ho přitom registroval už o pár dní dřív o víkendu, kdy ho viděl sedět na autobusové zastávce. Policejní mluvčí serveru VPPL řekla, že s mužem se nakonec podařilo dorozumět. A na východě Čech ještě zůstaneme. V okrese Trutnov v Mladých Bukách se na sjezdovce daří držet sníh i navzdory velkým vedrům. Správcům areálu v tom pomáhá finská technologie.
3: Velká hromada sněhu, který bude sloužit pro start letošní lyžařské sezony, je pod plachtou na vrcholu zdejší sjezdovky, chrání ho speciální izolační desky. Díky nim tak neroztaje ani ve vedru a je možné ho skladovat od jara do zimy. Tady vše pomáhal osobně zavádět lyžařský mistr světa ve slalomu z roku 99 a finský olympionik Kalle Palander. 100 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká kupa sněhu v 500 metrech nad mořem skrývá 9000 metrů krychlových sněhu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jinde než v Krkonoších a lesních v České republice rozhodně nečekejte. V neděli 9. srpna bude taky hodně teplo. Teploty až u 32, někdy i výš. Na severu Moravy, ve Slezsku a taky na severu Čech čekejme jen do 28 stupňů. No a bude slunečno.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě, mám vítr slidí,
1: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Láďa Jakub. Čeští zemědělci čekali špatné počasí během letoška a tak mi ní zasali. Brno zkracuje cestujícím dlouhou chvíli čekáním na šalinu 1 informacemi o původu názvu zastávek. A i v neděli 9. srpna bude v České republice horko, teploty kolem 30. Za letošní očekávanou nižší sklizní úrody můžou mrazy, málo deštivé jaro a letní vedra. Někteří zemědělci ale taky míň zasali, protože čekali, že se jim produkce nevyplatí. Při aktuálně evidovaném propadu sklizně můžou zemědělci podle prezidenta agrární komory Jana Doležela při současných cenách snížit tržby o zhruba 8 miliard korun. Ten pro naše rádio dodal.
2: A které máme, řekněme, stejné nebo nižší ceny komodit než v loňském roce, které jsou bohužel navázány, řekněme, na globální trh, určitým způsobem na fosilní paliva, to znamená v okamžiku, kdy vejde nějaký signál z Blízkého východu, že by mohly být blízko dohodě, tak cena obilovin poklesne, nereaguje třeba na nižší sklizeň v České republice. A to poslední souvisí právě, řekněme, s tím středním východem, a to je jaksi vyšší úroveň vstupu v letošním roce, ať to jsou pohonné hmoty nebo hnojiva.
1: Míň sklizeného obilí a dalších komodit negativně zasáhne hlavně samotné farmáře, zemědělce. Spotřebitelů by se situace ale neměla výrazně dotknout. Míříme na sever Čech. Jako pokus o vraždu dvou lidí vyšetřují kriminalisté páteční incident na Jablonecku, kde po útoku bodnou zbraní v Tanvaldu skončili tři lidi v nemocnici. Policie už podezřelého zadržela. Lidé, kteří v těchto dnech čekají na zastávkách tramvajové linky 1 v Brně, si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů, tedy názvů ulic, náměstí nebo objektů. Dopravní podnik v Brně totiž spustil s muzeem města Brna projekt s názvem Zastávky, kdo a proč, a navazuje na projekt Muzea ulice, kdo a proč. Informace mají zaujmout a poučit o historii moravské metropole a místopisu. Jelikož na označníku není místo na velké historické exkurzi, je součást všech tabulek taky takzvaný QR kód s obsáhlejšími informacemi, které pak najdete na internetu. Jestli zůstane jenom u tramvajové linky 1, prozradil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
3: Samozřejmě člověk musí mít sny a jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeným jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města, takže cílem je všechny ulice pomenovat nebo všechny zastávky vysvětlit. Nejenom jedničku, nejenom tramvaje, i trolejbusy a následně autobusy.
1: V minulosti například dopravní podnik hlásil při festivalu Meeting Brno s názvy zastávek nejen v šalinách i informace o jejich původu, a projekt se setkal s pozitivním hlasem cestujících.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I v neděli 9. srpna to bude na koupačku. Nezapomeňte si doma opalovací krémy, brýle, ručníky, zkrátka všechno, co potřebujete na koupání, ať už na koupaliště nebo k jezeru nebo k řece, která ještě nevyschla. Bude opět horko a teploty se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku. Jinde může být 28 až 33 stupňů Celsia.
0: Frekvence 1. Nejlepší z muziky.
4: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Frekvence 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve Zlíně se zřítila další část mrakodrapu 34 v Baťově areálu. Naše přehrady začínají být bez vody a na sjezdovkách v Krkonoších leží sníh. Detaily má teď Láďa Jakub. Ve Zlíně se zřítila další část mrakodrapu číslo 34 v Baťově areálu. Dosud na jeho demolici pracoval speciální 100-tunový bagr s dlouhou hydraulickou rukou. Ta doslova stříhala jednotlivé nosné pilíře 11 podlažního objektu. Teď už je minimálně na několik dnů bez práce. A na staveniště přijíždějí menší bagry, aby částečně vyčistili zbořeniště. V budově měli skladeči zázemí kromě firmy Vasky taky výrobce sportovního oblečení Alpin Pro. Skupina Paketa, provozující službu zásilkovna, nebo firma Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Nejen české studny a řeky jsou prázdné. Kvůli nedostatku vody je citelně málo vody i v našich přehradách. A v nejbližších dnech ani týdnech se to jen tak nezlepší. Víc informací přidává hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: No a s tím samozřejmě souvisí i pokles hladin ve vodních nádržích. K tomu dochází v podstatě všude. Asi nejvýraznější je viditelný ten pokles právě v Orlíku, kde ta výška poklesu je velmi výrazná a vlastně nadále ten pokles poměrně rychle pokračuje právě kvůli tomu, že přítok do nádrže je vlastně strašně nízký.
1: Na obzoru nejsou žádné výrazné deště, které by českou, potažmo evropskou krajinu spasily. Účastníci letošního duhového průvodu Prague Pride přišli na akci ukázat, že lesby, gejové, bisexuálové či trans lidi, takzvaní LGBT+, stále nemají v Česku stejná práva jako většinová společnost a že je chtějí. Vyplývá to z odpovědí lidí, které oslovili naši reportéři. Zdůraznili třeba problematiku adopce dětí či to, že v Česku není manželství pro všechny. Útok, který se stal v červenci v německém Berlíně, na podobné akci v nich vyvolal pocit, že je jejich účast o to důležitější, uvedli. Akce, která má pokračovat až do rána, se obešla bez incidentů. Policisté už vědí, kdo je tajemný neznámý muž, kterého objevili tento týden záchranáři z temného dolu na Trutnovsku, ležícího před jejich základnou. Jde o Poláka, ten dál zůstává v nemocnici. Muže našel ležícího před základnou jeden ze záchranářů z temného dolu v úterý 4. srpna večer. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu byl převezený do nemocnice. Nebyl ale ani opilý, ani pod vlivem drog. Nekomunikoval a nebyl schopný přeložit doklady. Byl naprosto netečný. Svědek ho přitom registroval už o pár dní dřív o víkendu, kdy ho viděl sedět na autobusové zastávce. Policejní mluvčí serveru VPPL řekla, že s mužem se nakonec podařilo dorozumět. A na východě Čech ještě zůstaneme. V okrese Trutnov v Mladých Bukách se na sjezdovce daří držet sníh i navzdory velkým vedrům. Správcům areálu v tom pomáhá finská technologie.
3: Velká hromada sněhu, který bude sloužit pro start letošní lyžařské sezony, je pod plachtou na vrcholu zdejší sjezdovky. Chrání ho speciální izolační desky. Díky nim tak neroztaje ani ve vedru a je možné ho skladovat od jara do zimy. Tady vše pomáhal osobně zavádět lyžařský mistr světa ve slalomu z roku 99 a finský olympionik Kalle Palander. 100 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká kupa sněhu v 500 metrech nad mořem skrývá 9000 metrů krychlových sněhu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jinde než v Krkonoších a lesních v České republice rozhodně nečekejte. V neděli 9. srpna bude taky hodně teplo, teploty až u 32, někdy i výš. Na severu Moravy, ve Slezsku a taky na severu Čech čekejme jen do 28 stupňů. No a bude slunečno.
4: To nejlepší z muziky.
0: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Láďa Jakub. Čeští zemědělci čekali špatné počasí během letoška a tak mi ní zasali. Brno zkracuje cestujícím dlouhou chvíli čekáním na šalinu 1 informacemi o původu názvu zastávek. A i v neděli 9. srpna bude v České republice horko, teploty kolem 30. Za letošní očekávanou nižší sklizní úrody můžou mrazy, málo deštivé jaro a letní vedra. Někteří zemědělci ale taky míně zasali, protože čekali, že se jim produkce nevyplatí. Při aktuálně evidovaném propadu sklizně můžou zemědělci podle prezidenta agrární komory Jana Doležela při současných cenách snížit tržby o zhruba 8 miliard korun. Ten pro naše rádio dodal.
2: A které máme, řekněme, stejné nebo nižší ceny komodit než v loňském roce, které jsou bohužel navázány, řekněme, na globální trh, určitým způsobem na fosilní paliva, to znamená v okamžiku, kdy zejde nějaký signál z Blízkého východu, že by mohly být blízko dohodě, tak cena obilovin poklesne, nereaguje třeba na nižší sklizeň v České republice. A to poslední souvisí právě, řekněme, s tím středním východem, a to je jaksi vyšší úroveň vstupu v letošním roce, ať to jsou pohonné hmoty nebo hnojiva.
1: Míň sklizeného obilí a dalších komodit negativně zasáhne hlavně samotné farmáře zemědělce. Spotřebitelů by se situace ale neměla výrazně dotknout. Míříme na sever Čech. Jako pokus o vraždu dvou lidí vyšetřují kriminalisté páteční incident na Jablonecku, kde po útoku bodnou zbraní v Tanvaldu skončili tři lidi v nemocnici. Policie už podezřelého zadržela. Lidé, kteří v těchto dnech čekají na zastávkách tramvajové linky 1 v Brně, si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů, tedy názvů ulic, náměstí nebo objektů. Dopravní podnik v Brně totiž spustil s muzeem města Brna projekt s názvem Zastávky, kdo a proč, a navazuje na projekt Muzea ulice, kdo a proč. Informace mají zaujmout a poučit o historii moravské metropole a místopisu. Jelikož na označníku není místo na velké historické exkurzi, je součást všech tabulek taky takzvaný QR kód s obsáhlejšími informacemi, které pak najdete na internetu. Jestli zůstane jenom u tramvajové linky 1, prozradil ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc.
3: Samozřejmě člověk musí mít sny a jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeni jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města, takže cílem je všechny ulice pomenovat nebo všechny zastávky vysvětlit. Nejenom jedničku, nejenom tramvaje, i trolejbusy a následní autobusy.
1: V minulosti například dopravní podnik hlásil při festivalu Meeting Brno s názvy zastávek nejen v šalinách i informace o jejich původu, a projekt se setkal s pozitivním ohlasem cestujících.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I v neděli 9. srpna to bude na koupačku. Nezapomeňte si doma opalovací krémy, brýle, ručníky, zkrátka všechno, co potřebujete na koupání, ať už na koupališti nebo k jezeru nebo k řece, která ještě nevyschla. Bude opět horko a teploty se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku. Jinde může být 28 až 33 stupňů Celsia.
0: To nejlepší z muziky.
4: Frekvence 1.
0: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. To mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Ve Zlíně se zřítila další část mrakodrapu 34 v Baťově areálu. Naše přehrady začínají být bez vody a na sjezdovkách v Krkonoších leží sníh. Detaily má teď Láďa Jakub. Ve Zlíně se zřítila další část mrakodrapu číslo 34 v Baťově areálu. Dosud na jeho demolici pracoval speciální 100-tunový bagr s dlouhou hydraulickou rukou. Ta doslova stříhala jednotlivé nosné pilíře 11 podlažního objektu. Teď už je minimálně na několik dnů bez práce. A na staveniště přijíždějí menší bagry, aby částečně vyčistili zbořeniště. V budově měli sklady či zázemí kromě firmy Vasky, taky výrobce sportovního oblečení Alpin Pro. Skupina Paketa, provozující službu zásilkovna, nebo firma Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Nejen české studny a řeky jsou prázdné. Kvůli nedostatku vody je citelně málo vody i v našich přehradách. A v nejbližších dnech ani týdnech se to jen tak nezlepší. Víc informací přidává hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: No a s tím samozřejmě souvisí i pokles hladin ve vodních nádržích. K tomu dochází v podstatě všude. Asi nejvýraznější je viditelný ten pokles právě v Orlíku, kde ta výška poklesu je velmi výrazná a vlastně nadále ten pokles poměrně rychle pokračuje právě kvůli tomu, že přítok do nádrže je vlastně strašně nízký.
1: Na obzoru nejsou žádné výrazné deště, které by českou, potažmo evropskou krajinu spasily. Účastníci letošního duhového průvodu Prague Pride přišli na akci ukázat, že lesby, gejové, bisexuálové či trans lidi, takzvaní LGBT+, stále nemají v Česku stejná práva jako většinová společnost a že je chtějí. Vyplývá to z odpovědí lidí, které oslovili naši reportéři. Zdůraznili třeba problematiku adopce dětí či to, že v Česku není manželství pro všechny. Útok, který se stal v červenci v německém Berlíně, na podobné akci v nich vyvolal pocit, že je jejich účast o to důležitější, uvedli. Akce, která má pokračovat až do rána, se obešla bez incidentů. Policisté už vědí, kdo je tajemný neznámý muž, kterého objevili tento týden záchranáři z temného dolu na Trutnovsku, ležícího před jejich základnou. Jde o Poláka, ten dál zůstává v nemocnici. Muže našel ležícího před základnou jeden ze záchranářů z temného dolu v úterý 4. srpna večer. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu byl převezený do nemocnice, nebyl ale ani opilý, ani pod vlivem drog. Nekomunikoval a nebyl schopný přeložit doklady. Byl naprosto netečný. Svědek ho přitom registroval už o pár dní dřív o víkendu, kdy ho viděl sedět na autobusové zastávce. Policejní mluvčí serveru VPPL řekla, že s mužem se nakonec podařilo dorozumět. A na východě Čech ještě zůstaneme. V okrese Trutnov v Mladých Bukách se na sjezdovce daří držet sníh i navzdory velkým vedrům. Správcům areálu v tom pomáhá finská technologie.
3: Velká hromada sněhu, který bude sloužit pro start letošní lyžařské sezony, je pod plachtou na vrcholu zdejší sjezdovky, chrání ho speciální izolační desky. Díky nim tak neroztaje ani ve vedru a je možné ho skladovat od jara do zimy. Tady vše pomáhal osobně zavádět lyžařský mistr světa ve slalomu z roku 99 a finský olympionik Kalle Palander. 100 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká kupa sněhu v 500 metrech nad mořem skrývá 9000 metrů krychlových sněhu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jinde než v Krkonoších ale sníh v České republice rozhodně nečekejte. V neděli 9. srpna bude taky hodně teplo, teploty až u 32, někdy i výš. Na severu Moravy, ve Slezsku a taky na severu Čech čekejme jen do 28 stupňů. No a bude slunečno.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend.

0: Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: A s ním Ládě Jakub. Čeští zemědělci čekali špatné počasí během letoška a tak mi ní zasali. Brno zkracuje cestujícím dlouhou chvíli čekáním na šalinu 1 informacemi o původu názvu zastávek. A i v neděli 9. srpna bude v České republice horko, teploty kolem 30. Za letošní očekávanou nižší sklizní úrody můžou mrazy, málo deštivé jaro a letní vedra. Někteří zemědělci ale taky míně zaseli, protože čekali, že se jim produkce nevyplatí. Při aktuálně evidovaném propadu sklizně můžou zemědělci podle prezidenta agrární komory Jana Doležela při současných cenách snížit tržby o zhruba 8 miliard korun. Ten pro naše rádio dodal.
2: A které máme, řekněme, stejné nebo nižší ceny komodit než v loňském roce, které jsou bohužel navázány, řekněme, na globální trh, určitým způsobem na fosilní paliva, to znamená v okamžiku, kdy zejde nějaký signál z Blízkého východu, že by mohly být blízko dohodě, tak cena obilovin poklesne, nereaguje třeba na nižší sklizeň v České republice. No a to poslední souvisí právě, řekněme, s tím středním východem, a to je jaksi vyšší úroveň vstupu v letošním roce, ať to jsou pohonné hmoty nebo hnojiva.
1: Míně sklizeného obilí a dalších komodit negativně zasáhne hlavně samotné farmáře zemědělce. Spotřebitelů by se situace ale neměla výrazně dotknout. Míříme na sever Čech. Jako pokus o vraždu dvou lidí vyšetřují kriminalisté páteční incident na Jablonecku, kde po útoku bodnou zbraní v Tanvaldu skončili tři lidi v nemocnici. Policie už podezřelého zadržela. Lidé, kteří v těchto dnech čekají na zastávkách tramvajové linky 1 v Brně, si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů, tedy názvů ulic, náměstí nebo objektů. Dopravní podnik v Brně totiž spustil s muzeem města Brna projekt s názvem Zastávky, kdo a proč, a navazuje na projekt Muzea ulice, kdo a proč. Informace mají zaujmout a poučit o historii moravské metropole a místopisu. Jelikož na označníku není místo na velké historické exkurzi, je součást všech tabulek taky takzvaný QR kód s obsáhlejšími informacemi, které pak najdete na internetu. Jestli zůstane jenom u tramvajové linky 1, prozradil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
3: Samozřejmě člověk musí mít sny a jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeni jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města, takže cílem je všechny ulice pomenovat nebo všechny zastávky vysvětlit. Nejenom jedničku, nejenom tramvaje, i trolejbusy a následně autobusy.
1: V minulosti například dopravní podnik hlásil při festivalu Meeting Brno s názvy zastávek nejen v šalinách i informace o jejich původu a projekt se setkal s pozitivním hlasem cestujících.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I v neděli 9. srpna to bude na koupačku. Nezapomeňte si doma opalovací krémy, brýle, ručníky, zkrátka všechno, co potřebujete na koupání, ať už na koupališti nebo k jezeru nebo k řece, která ještě nevyschla. Bude opět horko a teploty se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku. Jinde může být 28 až 33 stupňů Celsia.
0: To nejlepší z muziky.